0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly dvě hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Tady je tvoje metropole. Crystal Waters je americká zpěvačka, která si taneční scénu získala svými nezapomenutelnými vokály a chytlavými melodiemi. Její hudba je jako ten kámoš, co ti vždycky přinese dávku energie a dobré nálady. Crystal Waters dokáže spojit house s funkem a vytvořit hit, který tě rozhýbe během pár vteřin. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje pořádnou porci tanečních klasik.

0: se Salavi, baby.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska zazní Imagine Dragons, americká kapela, která umí udělat hymnu z každé emoce. Jejich styl kombinuje rock, elektroniku a stadium vibes tak přirozeně, až máš pocit, že je posloucháš celý život. Imagine Dragons jsou jako ti kámoši, co tě vytáhnou z postele, i když je venku mlha a nálada na nule. Jejich hudba tě nakopne, rozbrečí i inspiruje, často během jednoho songu. Tak zůstaň s námi, protože Metropole teď hraje na všechny city naraz a rozhodně nespomalujeme.

Olé, tady je tvoje Metropole. Fulcrem je slovenský producent a DJ, co v elektronice hledá hlubinu a nálady, jako kdyby se šel potápět do neprobádaných vod. Jeho zvuky jsou temné, ale zároveň fascinující jako noční město. Poslouchat ho znamená vydat se na hudební výpravu, kde nikdy nevíš, co objevíš. Zůstaň naladěnej, protože na Metropoli máme pro tebe ještě spoustu překvapení.

Tady je tvoje Metropole. Dneska se podíváme na švédský export první třídy. Zara Larsson je zpěvačka, která s každou notou ukazuje, že pop může být silný, chytrý a zatraceně zábavný. Její hlas zvládne jak baladu, tak taneční bomby. A vždycky to zní jako totální jistota. Zara je jako ta kámoška, co ti dá facku i obětí podle toho, co zrovna potřebuješ. A obojí sedí. Její styl kombinuje klasický pop s moderním zvukem a pořádnou dávkou sebedůvěry. Zůstaň s námi.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly 3 hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
2: Olé. Tady je tvoje Metropole. Ghostbusters jsou producenti, kteří do taneční hudby vnášejí pořádnou energii a chytlavé beaty. Jejich skladby jsou jako ti kámoši, co tě nikdy

Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se podíváme na švédský export první třídy. Zara Larsson je zpěvačka, která s každou notou ukazuje, že pop může být silný, chytrý a zatraceně zábavný. Její hlas zvládne jak baladu, tak taneční bomby. A vždycky to zní jako totální jistota. Zara je jako ta kámoška, co ti dá facku i obětí podle toho, co zrovna potřebuješ. A obojí sedí. Její styl kombinuje klasický pop s moderním zvukem a pořádnou dávkou sebedůvěry. Zůstaň

0: žít. Rádio Metropole a Republika. Flow, beaty, real talk a nejinfo z repové scény.
1: Metropole.
2: Rádio Metropole, to je muzika a energie a taky informace ze světa hiphopu a ze světa České republiky, tak pojďme zjistit, co se děje. Tupakův případ se láme. V procesu s Keith D. Davisem nastal zásadní posun. Obhajoba oznámila, že ukončuje svou část řízení a nebude předvolávat další svědky. Davis sám se rozhodl nevypovídat, což je taktika, která má zabránit tomu, aby jeho staré rozhovory a kniha byly použity proti němu. Tím se celý případ posouvá do momentu, kdy už se nebude řešit nic nového, jen to, jak obě strany shrnou své argumenty. Ukončení obhajoby znamená, že soud se přesouvá do závěrečných řečí. No a ty budou klíčové. Obě strany musí porotě předložit poslední, nejsilnější interpretaci toho, co se podle nich stalo v Las Vegas v roce 1996. Po nich už bude případ předán porotě, která rozhodne o vině či nevině. No a pokud bude Keith D. uznán vinným, půjde

0: neuzavřených kapitol jednoho z nejsledovanějších případů v historii rapu. No a ještě je tu Snoop Dogg, protože biografický film právě o této legendě začíná získávat jasnější obrysy. Universal oznámil obsazení dvou zásadních postav, které formovaly Snoopovu cestu od Long Beach až po Death Row Records. LG Smith se představí jako Warren G, zatímco Trehol stvární Shook Knighta, muže, který stál u zrodu jednoho z nejvlivnějších labelů v historii rapu. Tak to je česká rap publika na Metropoli a už teď další várka muziky a energie.
1: Česká rap publika. Best info nejen z rapové scény. Jedině na Rádiu Metropole.
2: Metropole.
1: Rádio Metropole.
2: Metropole.

0: Lukáš Rádio Metropole.
1: Taneční rádio z Olomouce.
0: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Loreen je švédská popová zpěvačka, která svou silou hlasu a emocí dokáže vtáhnout posluchače do svého světa. Její hudba je jako ta kamarádka, která ti přinese jak energii, tak i hloubku. Připrav se na pořádnou porci emocí a taneční krásy, která tě rozhýbe a zároveň pohladí po duši. Loreen je zkrátka fenomén, který musíš znát. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje

tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Dua Lipu, zpěvačku, která dobývá svět svým silným hlasem a nezaměnitelným stylem. Její hudba je jako energická jízda, co tě nenechá v klidu a rozproudí každou párty. Dua Lipa je jako ta kámoška, co vždycky ví, jak ti zvednout náladu a rozsvítit den. Její styl kombinuje moderní pop s nádechem vintage, což z ní dělá hvězdu světového formátu. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože máme pro tebe spoustu dalších hudebních překvapení, která ti rozproudí krev.

0: Váš Rádio Metropole.
1: Byly 4 hodiny.
2: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie.

tady je tvoje Metropole a dneska tu máme britskou kapelu Sophie and the Giants, která míchá indie pop s elektronickou svěžestí tak, že tě to prostě chytne za srdce i nohy zároveň. Jejich hudba je jako procházka po slunném parku,

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Nemáme věšteckou kouli, přesto se můžeme dívat do budoucnosti, alespoň částečně. Na našem rádiu máme každé pondělí astrologa Tondu Bauriše a ten tuší, co připravují hvězdy během 2. zářijového týdne. Tondo.
2: Ahoj Luky, zdravím tebe i posluchače. Hele, je to hezký týden. Nejsou planety v kolizi, byly, ale už nejsou. Slunce Mars ve spolupráci, zejména uprostřed týdne, středa, čtvrtek, pátek, to obrovsky nahrává tomu, aby jsme dělali věci normálně v klidu s dobrýma výsledkama, malý úspěchy, malý pokroky vpřed, ale ono se to potom sčítá, někde se to projeví. Velmi slušný je to prosím tě směrem k víkendu, protože tam je navíc vynikající Merkur, planeta inteligence, rozumu, komunikace, nádherně ozářený, osvícený Uran, Pluto, Neptun, jo, takže hluboký, upřímný, pravdivý rozhovory, tohle my astrologové vidíme nesmírně rádi. Jo, ten víkend by měl být po dlouhý době takový jako víkend za odměnu pro všechny.
1: Planety spolu vychází, Slunce a Mars spolupracují, před námi úspěchy a víkend se ponese ve znamení rozumu a komunikace. 2. zářijový týden jednoznačně v pohodě a v pořádku, co chceme víc. Astrolog Tonda Bauriš u nás každé pondělí, děkujeme za to.
2: Moc ti děkuju, moc zdravím.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: Olomouc 92 a Mohelnice 137 FM.
1: Olé, tady je tvoje metropole. Dneska tě čeká The Avenger, francouzský producent, který si získal srdce fanoušků svým unikátním spojením Deep House a melancholických melodií. Jeho hudba je jako ten kámoš, co ti přinese klid i energii zároveň. The Avenger umí vytvořit atmosféru, která tě pohltí a zároveň rozhýbe. Připrav se na zvuk, co tě vezme na cestu plnou emocí a tanečních rytmů. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje pořádnou

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 5 hodin.
2: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky.

0: den.
1: Berani, rodinné záležitosti naberou nečekaný, ale příznivý směr. Býci, jste kouzelní a v jádru jste dobráci od kosti. Blíženci, stačí maličkost a hned se vám vrátí dobrá nálada. Raci, pokud si chcete zlepšit kondici, musíte udělat první krok. Lvi, najděte si čas na obětí, i když to není úplně váš styl. Pany, dopřejte ostatním větší prostor. Váhy, řešíte budoucnost a volíte jistotu. Štíři, vy se nebojte sdílet své sny. Střelci, tam, kde jste čekali odmítnutí, najdete otevřenou náruč. Kozorozi, zvládnete všechny úkoly a navíc s úsměvem. Vodnáři, nemusíte být neustále v pohybu, jen abyste měli dobrý pocit. A co my ryby? Možná bychom na chvilku měli ustoupit do pozadí a pak sledovat, co se bude dít.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Posloucháš?
0: Radio Metropole.

0: Fitnessáci pozor! Pozor! Aktivní září v Nutrend World Fitness Olomouc. První vstup zdarma, soutěže, ochutnávky produktů, skupinové lekce a navíc sleva 20% na první permanentku. Nečekej a začni podzim naplno v Nutrend World Fitness Olomouc. Tvoje forma začíná u nás.
1: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v parku Michalov v Přerově. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
3: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
2: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Oslavme společně úrodu. Dožinky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožinky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.
5: Čtyři skvělí finalisté, jedno pódium a obrovské napětí. Kdo se stane novou hudební hvězdou našeho regionu?
6: Odpověď přinese velkolepé finále už v neděli 13. září v nádherném prostředí Přerovského parku Michalov.
5: Živě a naplno to rozbalí slovenští inými slovami.

0: stoupení přímo před vámi a porotou rozhodnou, kdo ovládne soutěž a získá prestižní titul Radiotalent Olomouckého kraje 2026.
1: Rozdáme i ceny veřejnosti a atmosféru rozproudí skvělý hudební host Romana Maříková.
0: K tomu parádní den pod širým nebem propojený s oblíbeným festivalem Chutě kraje.
1: Přijďte fandit svým favoritům. Finále soutěže Radiotalent 13. září od 11 hodin v parku Michalov v Přerově. Vstup je zdarma.
0: Těšíme se na vás.
1: Tento projekt je realizován s finanční podporou Olomouckého kraje.
2: Rádio Metropole.
3: Tvoje ráno.
2: Tvoje rádio.
3: Metropole.
4: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska zazáří Teddy Swims. Zpěvák s jedinečným hlasem, který spojuje soul, pop a R&B, dokonalý mix emocí a energie. Jeho hudba je jako ten kamarád, co ti v těžkých chvílích zaspívá přesně to, co potřebuješ slyšet. Teddy Swims má dar dostat tě do nálady a zároveň tě rozhýbat. Jeho styl je osobitý, upřímný a plný citu. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska se

Tady je tvoje metropole. Dneska se nám představí Ale Farben, německý DJ a producent, který do své hudby míchá barevné tóny houseu a elektroniky. Jeho sety jsou jako duha po letním dešti. Svěží, barevné a plné pozitivní energie. Ale Farben je jako ten kamarád, co ti přinese playlist na každý den v týdnu a nikdy tě nesklame. Jeho hudba tě zahřeje, rozproudí a přiměje tě usmívat se. Tak zůstaň naladěný, protože Metropole dneska maluje zvuky do tvého dne.

0: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing. Když hlasy září, čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad, Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
1: Distant Bells Pink Floyd Tribute Band. Už tento pátek se můžete těšit od 19 hodin v zámeckém amfiteátru na skvělou muziku. Nezapomenutelné skladby kapely Pink Floyd v podání vynikající revivalové skupiny znovu ve Velké Bystřici. Distant Bells Pink Floyd Tribute Band tento pátek Velká Bystřice.
2: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
3: O víkendu 12. a 13. září ožije Prostějov už dalším ročníkem hanáckých slavností. Oblíbenou akcí s bohatým kulturním programem, regionálními pokrmy, tradicemi Hané a krojovaným průvodem. Na náměstí TG Masaryka v Prostějově vás čeká o víkendu skvělá zábava pro celou rodinu.
4: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
5: Mrkněte na opel.morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
6: Už tento víkend se ve Šternberku koná tradiční Ecce Homo Historic a spolu s ním šternberské slavnosti. Přijďte obdivovat krásy historických automobilů a motocyklů nebo soutěžní jízdu pravidelnosti. Navštivte město Šternberk a jeho šternberské slavnosti a Ecce Homo Historic. Více na ecce-homo.cz.
2: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.
7: Tohle je
8: Radio Metropole.

Tady je tvoje Metropole a tady je hlas, který rozproudí každý klub a vyrazí dech všem fanouškům dance music, Becky Hill. Tahle britská zpěvačka má energii, která je nakažlivá a hlas, co dokáže vyprávět příběhy plné emocí. Její styl je mix taneční hudby a popu, který prostě funguje. A to nejen na parketu, ale i v autě nebo doma na gauči. Kdyby hudba měla svou královnu, Becky by měla korunu. Tak zůstaň s námi, na Metropolitě čekají další zajímavé.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 6 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Co pak se děje, to vám povíme právě teď. Policie na Olomoucku vyšetřuje sérii brutálních napadení dětí a mladistvých. Podle informací Mladé fronty dnes má útoky na svědomí skupina přespolních mladíků, která objíždí vesnické zábavy a napadá osamocené oběti. K incidentům došlo například ve Slatinicích, náměšti Na Hané nebo v Drahanovicích. Jeden z napadených chlapců skončil v olomoucké fakultní nemocnici s těžkými zraněními v obličeji. Kriminalisté už případy intenzivně prověřují vzhledem k věku poškozených a zatím nechtějí poskytovat podrobnější informace. Policisté na Jesenicku posunuli vyšetřování masivního úhynu ryb ve Staré Červené vodě. Začátkem září upravili právní kvalifikaci a případ nově prověřují jako neoprávněné nakládání s chráněnými živočichy z nedbalosti. Vodu v potoce kontaminoval špatně zvolený postup při opravě místního mostu, což stálo život chráněné střevle, mřenky i pstruhy. Viníkům tak nyní hrozí až roční vězení. Policisté v Česku možná brzy získají právo dočasně zavřít obchody, které nabízejí zdraví nebo životu nebezpečné výrobky. Cílem této změny je mnohem rychleji zasáhnout proti nepoctivým prodejcům a ochránit tak zákazníky.
0: Sport.
3: Na mistrovství Evropy v paraplavání v Turecku bude Česko reprezentovat desítka závodníků. Mezi největší naděje českého týmu patří paralympijský vítěz David Kratochvíl a zkušený Arnošt Petráček. V nominaci jsou ale i mladé juniorské naděje. Vedení výpravy neskrývá vysoké ambice a cílí na cenné kovy. Šampionát startuje už v pondělí a potrvá do soboty.
0: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádio Metropole.
2: Rádio Metropole. Co na sebe.
4: Víme, jak bude v pondělí na Olomoucku i jinde v regionu. Očekáváme velkou oblačnost, přechodně až zataženo. Den by se nám ale měl obejít beze srážek. Nejvyšší teploty se vyšplhají k 20 až 23 stupňům. Na jihu Olomouckého kraje můžeme naměřit až 25. Vítr nám bude foukat pouze slabý. Alergici, stále nám pokračuje sezóna významného alergenu ambrozie. Ve vzduchu může být taky heřmánek, jetel, jitrocel nebo třeba peliněk. Díky současnému počasí, kdy sem tam sprchne a není vyloženě vedro, je ale míra ohrožení pylem podle odborníků v celé republice nepatrná.
5: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařinamásmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
6: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz

Skvělé ráno a ahoj všem s naším rádiem. Moc díky, že pondělí trávíte právě s námi. Za okamžik nás čeká pravidelné kalendárium. Probereme, kdo má svátek, které osobnosti slaví narozeniny a vůbec co zajímavého si dnes připomínáme. Tak zůstaňte na naší vlně, ať víte, komu dnes

0: Seta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat, držíme zakázky v pohybu.
1: Vyberte pro dítě správný sport. Ve čtvrtek 10. září od 14 hodin bude na Tyršově stadionu akce Sportuj v Šumperku, přehlídka sportovních oddílů a kroužků, 33 stanovišť, ukázky sportů, soutěže i kontakty na kroužky. Sportuj v Šumperku 10. září Tyršův stadion. Vstup zdarma.
2: MLS Holice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na mls.cz.
3: Izomat stavebniny.
4: Tak velká, úžasně tenká, se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbeton.
5: Stačí si vybrat.
4: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
5: Izomat.cz.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
7: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jar kapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
10: Slyším, Tatart nákupy?
9: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
10: To je mazec.
9: Tatart, opravdový elektrospecialista.
11: Zažijte den otevřených dveří v bývalé cihelně Slavonín. Čokoládovna Choco Bonté otevírá v sobotu brány historického areálu a zve vás na komentovanou prohlídku do prostor staré cihelny. Čeká vás prohlídka, řemeslný jarmark, malování na obličej, degustace vína, občerstvení a také ochutnávka jedinečných čokolád a pralinek Choco Bonté. Přijďte si užít příjemný den pro celou rodinu. Tuto sobotu v bývalé cihelně Slavonín. Těšíme se na vás.
12: Jsme tu pro tebe už dlouho a máme spoustu společných vzpomínek.
13: Rádio Metropole.
14: To

0: Krásné pondělí, ať jste kdekoliv, jsme moc rádi, že nás posloucháte. Rozhodně vám chceme zpříjemnit další ranní chvíle. Na lince budeme mít za okamžik našeho rádiového astrologa, se kterým se dozvíme, co nás tento týden čeká. Tak volume doprava, bude to stát za to.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Nemáme věšteckou kouli, přesto se můžeme dívat do budoucnosti, alespoň částečně. Na našem rádiu máme každé pondělí astrologa Tondu Bauriše a ten tuší, co připravují hvězdy během druhého zářijového týdne. Tondo?
3: Ahoj Luky, zdravím tebe i posluchače. Hele, je to hezký týden. Nejsou planety v kolizi, byly, ale už nejsou. Slunce, Mars ve spolupráci, zejména uprostřed týdne, středa, čtvrtek, pátek, to obrovsky nahrává tomu, aby jsme dělali věci normálně v klidu s dobrýma výsledkama, malý úspěchy, malý pokroky vpřed, ale ono se to potom sčítá, někde se to projeví. Velmi slušný je to, prosím tě, směrem k víkendu, protože tam je navíc vynikající Merkur, planeta inteligence, rozumu, komunikace, nádherně ozářený, osvícený Uran, Pluto, Neptun, jo, takže hluboký, upřímný, pravdivý rozhovory, tohle my astrologové vidíme nesmírně rádi. Jo, ten víkend by měl být po dlouhý době takovej jako víkend za odměnu pro všechny.
2: Planety spolu vychází, Slunce a Mars spolupracují, před námi úspěchy a víkend se ponese ve znamení rozumu a komunikace. Druhý zářijový týden jednoznačně v pohodě a v pořádku, co chceme víc. Astrolog Tonda Baudiš u nás každé pondělí, děkujeme za to.
3: Moc ti děkuju, moc zdravím.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
4: Radio Metropole. Podzim je čas tvoření. V galanterii Bivoj Kolář najdete vše, co k tomu patří. S naší maskáčovinou se ztratíte v lese, ale vyniknete ve městě. Výplně do sedacích vaků, polštářů i plyšáků a kilogramové zbytky látek plné inspirace. Navštivte nás v Olomouci, Šternberku a Prostějově. U Bivoje všechno je.
5: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nocturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divoký Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.
6: Profesore, zas ten váš Olprán.
7: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
6: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
7: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
8: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
9: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
6: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla. Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
8: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
9: No, to určitě.
10: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
11: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu. V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
12: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.
13: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
14: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
13: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
14: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
1: Posloucháš?
4: Radio Metropole.

0: přinášíme lokální info, které jinde neuslyšíš.
1: Kde stojí kolony,
0: jaké je počasí na Moravě
1: a kam zajít na dobrou pizzu.
0: To všechno a mnohem víc u nás.
1: U nás.
2: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Pojďte si poslechnout, co pak se děje. Máme tu pro vás zprávy. Je pondělí 7. září. Začínají dny evropského dědictví v Olomouci. Program přinese komentované prohlídky a procházky, koncerty, videomapping a na pátek je v plánu velký open air koncert Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc na Horním náměstí s populárními operními a symfonickými kusy.
4: Bude to mega velké gala. Budeme tam mít solisty opery v čele s Evou Urbanovou a Danem Matouškem, což jsou opravdu ty áčkové superhvězdy v operním světě. Zároveň tam bude Jirka Přibyl, což je další áčková superhvězda a zároveň náš šéf opery, který bude zpívat. Vystoupí orchestr Moravské filharmonie v plném obsazení, to znamená 70-hlavý orchestr, smíšený pěvecký sbor, který bude opravdu velký, bude doprovázet vlastně naše solisty. A v jednu chvíli, pokud nebude pršet, se tam objeví i náš balet.
3: Přiblížil ředitel Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc David Garneš. Novinkou v letošním programu otevřených památek Dnů evropského dědictví v Olomouci je zcela mimořádné zpřístupnění unikátní pevnostní bašty číslo 8 nad schody u vily Primavesy. Podrobný program Dnů evropského dědictví v Olomouci najdete na webu ded.olomouc.eu. Sérii útoků na vesnických zábavách na Olomoucku dál prověřuje policie. Jde o brutální napadání dětí, za něž má být odpovědná skupina mladíků, která objíždí vesnické zábavy a útočí na osamocené oběti. Případy napadení evidují obce jako Náměštná Hané nebo Slatinice. Jeden z napadených chlapců skončil v olomoucké nemocnici se zlomeninami obličeje. Policie oznámila, že provádí veškeré úkony ke zjištění pachatelů. Rostoucími cenami paliv se bude opět zabývat vláda, a to dnes. Podle premiéra Andreje Babiše mají rafinérie nepřiměřené zisky, píše ČTK. Kabinet zvažuje zastropování marží, ale snižovat spotřební daň neplánuje. Například v Olomouckém kraji je průměrná cena benzínu Natural 95 nyní 43 korun za litr a průměrná cena nafty 46,50 za litr.
0: Sport.
3: Máme za sebou 7. kolo 1. a 2. fotbalové ligy. Jak pak se dařilo klubům z našeho regionu? Sigma Olomouc přemohla Bohemku 3-0, Slovácko remizovalo 0-0 s Pardubicemi a Zlín padl 1-3 s Teplicemi. Ve druhé lize Prostějov remizoval 1-1 s Táborskem a Kroměříž zahrála remízu 1-1 s Béčkem Baníku.
5: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Rádio Metropole. Co na sebe.
6: Ráno chladno, přes den vedro. Jestli ještě nemáte uklizené plavky do skříně, klidně je vytáhněte. Do středy to prostě půjde. Potom si příroda řekne dost, přijde studená fronta, déšť, bouřky a od čtvrtka nás pošle do svetrů s teplotami kolem 18 stupňů Celsia. Dnes ještě příjemných 21 až 25 stupňů Celsia. Víme, jak bude.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
6: Dobré ráno, za volant. Ranní kolony na Chvalkovické v Olomouci kolem 6 až 10 minut. Zahuštěná doprava je i v Sokolovské ve směru ke Komenského, kde popojedete ve 4-minutové koloně. Mimo město na D46 se od Vyškova na Olomouc krátkodobé prohlídky a mobilní měření. D1 Lipník nad Bečvou, Loučka, odstavené auto. S další odstavenou károu počítejte na Blanensku, je to přímo ve městě ulici Na Poříčí. V Olomouci na Lipenské zvyšte pozornost. U cesty se pohybuje pejsek, bacha na chlupáče. Ještě pozor na rychlost a předpisy. Policejní hlídky potkáte v Napajedlí, v ulici Nádražní, v Otrokovicích u Štěrkoviště a v Tlumačově na ulici Klasická. Taky v pondělí dobře dojeďte.
7: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Metropole. Víc muziky, víc energie, víc

0: Top osobnosti kraje. Představujeme vám zajímavé osobnosti našeho regionu. Dnešním hostem je Otakar Štěpán Bačák. Rozhovor poslouchejte dnes po 10. a 16. hodině na tomto rádiu. Top osobnosti kraje.
1: Rádio Metropole.
2: Tvoje ráno.
1: Tvoje rádio.
2: Metropole.

0: jste správně naladěno. Tady hrajeme a bavíme a díky hvězdám taky víme, jak se nám dneska bude dařit a na co se můžeme těšit. Tak poslouchejte dál, jdeme na to.
1: Rádio Metropole uvádí tvoji vesmírnou předpověď pro dnešní den.
2: Berani, rodinné záležitosti naberou nečekaný, ale příznivý směr. Býci, jste kouzelní a v jádru jste dobráci od kosti. Blíženci, stačí maličkost a hned se vám vrátí dobrá nálada. Raci, pokud si chcete zlepšit kondici, musíte udělat první krok. Lvi, najděte si čas na obětí, i když to není úplně váš styl. Pany, dopřejte ostatním větší prostor. Váhy, řešíte budoucnost a volíte jistotu. Štíři, vy se nebojte sdílet své sny. Střelci, tam, kde jste čekali odmítnutí, najdete otevřenou náruč. Kozorozi, zvládnete všechny úkoly a navíc s úsměvem. Vodnáři, nemusíte být neustále v pohybu, jen abyste měli dobrý pocit. A co my ryby? Možná bychom na chvilku měli ustoupit do pozadí a pak sledovat, co se bude dít.
1: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
3: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 7. září bude hostem náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder. Naleďte si nás.
4: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší se Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší se Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší se Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší se Sezako.
5: Mami, co jsme vyhráli?
6: To hned zjistíme. V galerii Šantovka každý los pomáhá i vyhrává. Až do 29. září můžete přispět na dům Ronalda McDonalda ve fakultní nemocnici Olomouc. Za každých 25 korun získáte stírací los s garantovanou odměnou, třeba plyšovou kapibarou. 100% příspěvků půjde na výstavbu domu, který pomůže rodinám zůstat na blízku svým nemocným dětem. Přispějte, setřete, pomozte rodinám zůstat spolu.
7: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
8: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
9: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtári a spoustu zábavy i zážitků.
8: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
9: Výtěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
8: Vstupenky na smsticket.cz.
9: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Aktuální zpráva. Hazardních her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
14: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Flóře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
15: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou

0: Dlažbovka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
1: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
2: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
3: Radio Metropole, podporujem domácí muziku.

0: Zdravíme všechny, díky, že v pondělí ráno ladíte právě nás. Jako vždy tady máme pořádnou dávku skvělé nálady a taky vám poradíme, jak si udělat život zase o něco hezčí a víc v pohodě, už za okamžik. Tak se hoďte do klidu a užívejte si pondělí v plné parádě.
1: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Radio Talent a 18-letý písničkář Tomáš Olišar vydává nový videoklip ke skladbě Tak mi řekni, proč si na mě tak zvědavá. Klip k písničce z jeho prvního českého EPčka vychází na YouTube právě dnes, 7. září, a je opravdu unikátní. Natočil se totiž takzvaně na jediný nepřerušovaný záběr bez jediného střihu. One take. Zatímco Tomáš zpívá v popředí za doprovodu piana, v pozadí herci rozehrávají skvělou improvizovanou etídu. Pokud máte rádi poctivou, surovou muziku inspirovanou Bobem Dylanem nebo Beatles, určitě si tenhle vizuální i hudební zážitek nenechte ujít. Tomáš Olišar, Radio Talent a hitovka Tak mi řekni, proč si na mě tak zvědavá. Podrobnosti má i web report.cz.
1: Radio Metropole a podcast pro dnešek.
3: Dřevo Ob, poctivé dřevo zhané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
4: Vůně soutěžního guláše, studené pivo a živé kapely. To je Bohuňovický gulášfest v sobotu 12. září u kulturního domu v Bohuňovicích. Hrát bude Star Hills, Folklorika, Viktor Sodoma a Parní stroj. V průběhu večera budeme pozitivní s kapelou

0: negativ. Skvělá zábava na Gulášfestu v Bohuňovicích.
1: Pracuješ ve výrobě a chceš změnu? Přijď do Mobea Prostějov. Hledáme seřizovače a další výrobní pozice. Mrkni na pracemobea.cz. Mobea Prostějov. Pořádná práce, pořádná výplata.
2: Distant Bells Pink Floyd Tribute Band. Už tento pátek se můžete těšit od 19 hodin v zámeckém amfiteátru na skvělou muziku. Nezapomenutelné skladby kapely Pink Floyd v podání vynikající revivalové skupiny znovu ve Velké Bystřici. Distant Bells Pink Floyd Tribute Band tento pátek Velká Bystřice.
3: To snad ne, já se na to vysk**l. A kučka je zase fuč.
4: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
3: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
4: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
5: Už tento víkend se ve Šternberku koná tradiční Ecce Homo Historic a spolu s ním šternberské slavnosti. Přijďte obdivovat krásy historických automobilů a motocyklů nebo soutěžní jízdu pravidelnosti. Navštivte město Šternberg a jeho šternberské slavnosti a Ecce Homo Historic. Více na ecce-homo.cz.
6: Dentální hygiena v Kaja Klinik v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty na dentální hygienu a bělení zubů. Dopřejte svým zubům profesionální a moderní přístup. Objednejte se včas na caiaklinik.cz v Olomouci.
7: O víkendu 12. a 13. září ožije Prostějov už dalším ročníkem hanáckých slavností. Oblíbenou akcí s bohatým kulturním programem, regionálními pokrmy, tradicemi Hané a krojovaným průvodem. Na náměstí TG Masaryka v Prostějově vás čeká o víkendu skvělá zábava pro celou rodinu.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
9: Tento víkend přijede na Sovinec loutkářská a pohádková pouť. Loutkové pohádky a hry v podání divadelních a šermířských společností. Prohlídky hradu s průvodcem na třech trasách. Bohaté občerstvení pro všechny návštěvníky. Víkend plný pohádek, to je loutkářská a pohádková pouť o víkendu na Sovinci.
10: Fitnessáci pozor! Pozor! Aktivní září v Nutrend World Fitness Olomouc. První vstup zdarma, soutěže, ochutnávky produktů, skupinové lekce a navíc sleva 20% na první permanentku. Nečekej a začni podzim naplno v Nutrend World Fitness Olomouc. Tvoje forma začíná u nás.
11: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
12: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
13: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
14: Radio Metropole.
15: Nehrajem si, hrajem jinak.
14: Metropole.
15: Prostě jinak.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 8 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Jdeme na to. Je pondělí 7. září. Po novém jezdíme v Olomouci na Stupkově ulici. Opravy silnice skončily. Rekonstrukce za 31 milionů korun přinesla nový povrch, moderní zastávky pro městskou hromadnou dopravu a 30 nových parkovacích míst. Celkem už jich je 92.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Novou sportovní halu máme v Litovli. Hala za 91 milionů korun přináší nové zázemí pro místní sportovní oddíly, žáky škol i širokou veřejnost. Otevřela se v uplynulých dnech u Sokolovny. Moderní hala nabízí velkou hrací plochu pro míčové sporty, diváckou tribunu i moderní šatny. Do provozu vstoupila s novým školním rokem. Stavba roku České republiky by mohla být z Přerova. O titul k roku 2026 se uchází nová přerovská radnice na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Byla vybrána mezi 150 nejlepších realizovaných projektů z celé České republiky. O vítězích rozhodne odborná porota a zároveň je tu i prostor pro veřejnost. V ceně veřejnosti lze hlasovat do 15. listopadu na webu stavbaroku.cz. Přerovská nová radnice soutěží pod číslem 83.
2: Sport.
3: Dokázala to. Hvězda přerovského tenisu Linda Nosková postoupila poprvé v kariéře do čtvrtfinále Grand Slamu US Open. Přemohla Ukrajinku Kostěkovou 2-1 na sety. V duelu o postup do semifinále vyzve na newyorském betonu zítra světovou jedničku Bělorusku Sabalenkovou.
4: WhatsApp Metropole. 3 7 742 627. Hlasovky, videa, fotky. 3 7 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
2: Radio Metropole. To na sebe.
5: Víme, jak bude, je tu předpověď počasí. Začátkem týdne to vypadá, že léto podepsalo smlouvu na dobu neurčitou. Dnes i zítra krásně, v úterý dokonce až 30 stupňů Celsia. Ve středu přijde v uvozovkách ledová sprcha v podobě studené fronty. Bude dešť i bouřky. Do konce týdne potom teploměry horko těžko překročí 20. Víme, jak bude dneska polojasno, teploty 21 až 25 stupňů Celsia. Ovšem i zítra chladná rána.
6: Jsem John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Rádio Metropole za volantem.
5: Dobré ráno i za volant. Dopravní komplikace v Prostějově nekončí. Po uzavírce u Vitany se dnes zavírá sjezd z dálnice D46 Držovice ve směru od Olomouce. Důvodem je měsíční oprava mostní římsy. Řidiči, kteří jedou z Olomouce do Prostějova, tak je tu jediná možnost sjezdu, a to na křižovatce Prostějov centrum, a tam to bude zasekané. Pozor na policejní hlídky v Bořitově v ulici Trávníky, v Napajedlích na nádražní, v Tlumačově v Dolní, ve Valmezu na Masarykově, policii jste viděli na D1 u Ivanovic na Hané a taky v Blansku na Gelhornově. Máme nahlášeny dvě komplikace s odstavenými auty. Jedno stojí na D35 před exitem Velký Újezd ve směru Lipník a druhé v Moravské Třebové v centru ve směru k Lidlu. Dobře dojeďte!
1: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
7: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
2: Víc muziky, víc energie.

0: Skvělé ráno a ahoj všem s naším rádiem. Moc díky, že pondělí trávíte právě s námi. Za okamžik nás čeká pravidelné kalendárium. Probereme, kdo má svátek, které osobnosti slaví narozeniny a vůbec co zajímavého si dnes připomínáme. Tak zůstaňte na naší vlně, ať víte, komu dnes posíláme gratulace.
1: Metropole právě dnes.
2: Dobrý den, 7. září otevíráme dnešní kalendář. Je to zároveň den otevřených dveří v kulturních a historických památkách. Pokud máte chvilku, vyražte za nějakým pěkným zážitkem. Své narozeniny dneska slaví legendární fotbalový útočník Tomáš Skuhravý i herní kamarád do deště Sagvan Tofi. Půlkulatých 65 oslavuje excentrický baskytarista Vilém Čok z pražského výběru. Vil dostále hodně energie. Dnešní datum přináší i smutnou vzpomínku. Je to 15 let od tragické letecké nehody v Jaroslavli, při které zahynuli hokejoví mistři světa Karel Rachůnek, Josef Vašíček a Jan Marek. Kluci, vzpomínáme na vás. Na úplný závěr kalendáře dnešní sváteční jméno a to jsou všechny Regíny. Všechno nejlepší k svátku je 7. září.
3: Regíny, tohle je vaše sváteční hymna.

0: Metropole právě dnes.
1: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
2: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. V DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyotu Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit mín starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. t-motor.cz.
5: To snad ne, já se na to vysku. A Kučka je zase fuč.
6: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
5: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
6: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
7: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
8: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
9: Pro doma.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
12: Slyším, Datart nákupy?
11: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
12: To je mazec.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Tohle je
14: Radio Metropol.

0: krásné pondělí, ať jste kdekoliv. Jsme moc rádi, že nás posloucháte. Rozhodně vám chceme zpříjemnit další ranní chvíle. Na lince budeme mít za okamžik našeho rádiového astrologa, se kterým se dozvíme, co nás tento týden čeká. Tak volume doprava, bude to stát za to.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Nemáme věšteckou kouli, přesto se můžeme dívat do budoucnosti, alespoň částečně. Na našem rádiu máme každé pondělí astrologa Tondu Bauriše a ten tuší, co připravují hvězdy během druhého zářijového týdne. Tondo?
3: Ahoj Luky, zdravím tebe i posluchače. Hele, je to hezký týden. Nejsou planety v kolizi, byly, ale už nejsou. Slunce Mars ve spolupráci, zejména uprostřed týdne, středa, čtvrtek, pátek, to obrovsky nahrává tomu, aby jsme dělali věci normálně v klidu, s dobrýma výsledkama, malý úspěchy, malý pokroky vpřed, ale ono se to potom sčítá, někde se to projeví. Velmi slušný je to, prosím tě, směrem k víkendu, protože tam je navíc vynikající Merkur, planeta inteligence, rozumu, komunikace, nádherně ozářený, osvícený Uran, Pluto, Neptun, jo, takže hluboký, upřímný, pravdivý rozhovory, tohle my astrologové vidíme, nesmírně rádi. Jo, ten víkend by měl být po dlouhý době takové jako víkend za odměnu pro všechny.
2: Planety spolu vychází, Slunce a Mars spolupracují, před námi úspěchy a víkend se ponese ve znamení rozumu a komunikace. Druhý zářijový týden jednoznačně v pohodě a v pořádku, co chceme víc. Astrolog Tonda Baudiš u nás každé pondělí, děkujeme za to.
3: Moc ti děkuju, moc zdravím.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
4: Radio Metropole.

0: Seta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat, držíme zakázky v pohybu.
1: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
2: Je konec. Víc už spolu nezažijem. Je to vrak. Ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku. A Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B.cz.
3: Luskni.cz.
4: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
3: Luskni.
4: Koloběžku nebo spotřebič?
3: Luskni a máš.
4: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
5: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open air program Moravského divadla a Moravské filharmonie

0: Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.
1: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
2: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
3: Oslavme společně úrodu. Dožinky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožinky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.
4: Radio Metropole.
5: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Kdo jede Olomoucí, dodržujte povolenou rychlost. Dnes to v ulicích města hlídá městská policie. Strážníci hlásí, že měří rychlost na třídě 1. máje u centra a v Keplerově ulici v Holici. Podobné kontroly budou pokračovat i v dalších dnech. Řidiči pozor u Prostějova. Na dálnici D46 u Držovic dnes začala oprava mostní římsy. Jak informuje ředitelství silnic a dálnic, práce za 2 miliony korun tu potrvají měsíc. A jak bude fungovat provoz?
4: Doprava po dálnici povede vždy dvěma pruhy ve směru do Vyškova a jedním pruhem do směru do Olomouce. Komunikaci pod mostem čeká bohužel úplná uzavírka, ale jen po dobu demolice dosluhující římsy. Objízdná trasa povede přes další nejbližší mimoúrovňovou křižovatku.
3: Vysvětluje za ředitelství silnic a dálnic mluvčí Jan Riedl. Z očí do očí si opět budeme moci promluvit s vedením města Přerova. Tradiční setkání s veřejností a rozmluvu o současných tématech města plánuje primátor Petr Vrána na 17. září od 16 hodin v galerii Přerov. Minimální mzda loni nestačila na základní životní náklady. Ukazuje to analýza výzkumného institutu práce a sociálních věcí. Podle výzkumu chybělo 1250 až 4280 korun. Loni činila hrubá minimální mzda 20 800 korun, tedy víc než 2/5 průměrné mzdy. Dál se řeší její přiměřenost. O novém výpočtu navýšení minimální mzdy pro další 2 roky dnes bude rozhodovat vláda.
0: Sport.
3: České basketbalistky na mistrovství světa v Berlíně prohrály s Čínou 70-74 v prodloužení. Naše reprezentantky ztratily šanci na postup do play-off. Dnes od 20 hodin 45 minut hrajeme závěrečné utkání ve skupině D proti favoritkám ze Spojených států.
0: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Rádio Metropole. To na sebe.
5: První 2 dny v týdnu nám ještě naservírují parádní letní jízdu. Dnes i zítra teploty až ke 30. Ve středu ale letní párty bez milosti rozpustí studená fronta plná deště a znatelného ochlazení. Od čtvrtka už budeme zahřívat rukama hrnky s čajem, protože teploty spadnou k 18 stupňů Celsia. Dneska zpočátku oblačno, sem tam nějaká kapka, během dne se vyjasní. Rtuť teploměru se zastaví na 25.
2: Rádio Metropole za volantem.
5: Hezké ráno, za volant, Dolní ulice v Prostějově, počkáte si 10 až 15 minut. Stejné zdržení vás čeká v Olomouci na 17. listopadu. Do 5 minut se zdržíte na Šibeníku v Dolní Novosadské, pozor na nefunkční semafory. Pozor, se zdržením počítejte i při průjezdu Moravskou Třebovou. Na D1 mezi Přerovem a Říkovicemi komplikuje provoz porouchané auto. Ve Starých Hutí stojí vůz na krajnici. Nohu z plynu a policejní hlídky napajedla Otrokovice. Držovice, Drahlov v Olomouci u svatého Jana. Hlídka vám změří rychlost taky na dálnici D35, velký újezd a stojí na D46 u Drysic. Dobře dojeďte.
6: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Metropole a Republika. Flow, beaty, real talk a nejinfo z repové scény.
1: Metropole.
2: Rádio Metropole, to je muzika a energie a taky informace ze světa hiphopu a ze světa český rep publiky, tak pojďme zjistit, co se děje. Tupac

která má zabránit tomu, aby jeho stané rozhovory a kniha byly použity proti němu. Tím se celý případ posouvá do momentu, kdy už se nebude řešit nic nového, jen to, jak obě strany shrnou své argumenty. Ukončení obhajoby znamená, že soud se přesouvá do závěrečných řečí. No a ty budou klíčové. Obě strany musí porotě předložit poslední, nejsilnější interpretaci toho, co se podle nich stalo v Las Vegas v roce 1996. Po nich už bude případ předán porotě, která rozhodne o vině či nevině. No a pokud bude KFD uznán vinným, půjde o historický moment, a to o první odsouzení v

0: po Death Row Records. LG Smith se představí jako Warren G, zatímco Trehole stvární Shook Knighta, muže, který stál u zrodu jednoho z nejvlivnějších labelů v historii rapu. Tak to je česká rap publika na Metropoli a už teď další várka muziky a energie.
1: Česká rap publika. Best info nejen z rapové scény. Jedině na Rádiu Metropole.
2: Metropole. Rádio Metropole.
1: A dopolední chill. Už se těšíš na oběd?

0: nádherné dopoledne, doufám, že se máte skvěle. My hrajeme dál hit za hitem a těší nás, že jste součástí naší rádiové rodiny. Ať už jste doma, v práci nebo na cestách, přejeme pohodové pondělí a víme, že s úsměvem a naším rádiem jde všechno líp.
1: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 7. září bude hostem náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder. Naleďte si nás.
2: Fitnessáci, pozor! Pozor! Aktivní září v Nutrend World Fitness Olomouc. První vstup zdarma, soutěže, ochutnávky produktů, skupinové lekce a navíc sleva 20% na první permanentku. Nečekej a začni podzim naplno v Nutrend World Fitness Olomouc. Tvoje forma začíná u nás.
3: MLS Holice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na mls.cz.
1: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v parku Michalov v Přerově. Více na chutěkraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A excelent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Izomat stavebniny.
9: Tak velká, úžasně tenká. Se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbeton.
10: Stačí si vybrat.
9: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
10: Izomat.cz.
11: Oslavme společně úrodu. Dožinky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožinky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.
12: Olomoucký report CZ.
13: Pořád se něco děje.
12: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
14: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
13: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
15: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Floře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
12: Radio Metropole.

0: Zdravíme všechny, co chtějí mít přehled. S námi víte, co se děje v našem regionu. Ještě před celou dáme aktuální zprávy, předpověď počasí i dopravní informace. Tak poslouchejte dál a bavte se.
1: Profesore, zas ten váš Olprán.
2: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
1: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
2: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
3: Vůně soutěžního guláše, studené pivo a živé kapely. To je Bohuňovický gulášfest v sobotu 12. září u kulturního domu v Bohuňovicích. Hrát bude Star Hills, Folklorika, Viktor Sodoma a Parní stroj. V průběhu večera budeme pozitivní s kapelou Negativ. Skvělá zábava na gulášfestu v Bohuňovicích.
4: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing. Když hlasy září, čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad, Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
5: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
6: Distant Bells Pink Floyd Tribute Band. Už tento pátek se můžete těšit od 19 hodin v zámeckém amfiteátru na skvělou muziku. Nezapomenutelné skladby kapely Pink Floyd v podání vynikající revivalové skupiny znovu ve Velké Bystřici. Distant Bells Pink Floyd Tribute Band tento pátek Velká Bystřice.
7: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
8: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
9: Už tento víkend se ve Šternberku koná tradiční Ecce Homo Historic a spolu s ním šternberské slavnosti. Přijďte obdivovat krásy historických automobilů a motocyklů nebo soutěžní jízdu pravidelnosti. Navštivte město Šternberk a jeho šternberské slavnosti a Ecce Homo Historic. Více na ecce-homo.cz.
10: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
11: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
10: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
11: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
12: Podzim je čas tvoření. V galanterii Bivoj Kolář najdete vše, co k tomu patří. S naší maskáčovinou se ztratíte v lese, ale vyniknete ve městě. Výplně do sedacích vaků, polštářů i plyšáků a kilogramové zbytky látek plné inspirace. Navštivte nás v Olomouci, Šternberku a Prostějově.
13: U Bivo je, všechno je.
14: Posloucháš?
15: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 10 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Neseme další várku informací. Stavba přírodního koupaliště Burg blízko Olomouce pokračuje. Dělníci nyní betonují budoucí 50-metrový bazén. Společný projekt Hluboček, Velké Bystřice a Mrskles za 100 milionů korun vzniká ve 4 etapách a otevřít se má v příští sezóně. Výbuch sopky v Indonésii. Tamní úřady zastavily provoz na 8 letištích, včetně 2 mezinárodních v Jakartě, kvůli erupci sopky Anak Krakatoa. Sopečný popel představuje riziko pro leteckou dopravu. Kvůli erupci byly zrušeny a odloženy stovky letů. Podle úřadů nehrozí riziko vln tsunami a nejsou hlášeny oběti na životech. Nicméně úřady vyzvaly místní k ostražitosti. Oblast nyní prochází čištěním od popela. Rostoucími cenami paliv se bude opět zabývat vláda, a to dnes. Podle premiéra Andreje Babiše mají rafinérie nepřiměřené zisky, píše ČTK. Kabinet zvažuje zastropování marží, ale snižovat spotřební daň neplánuje. Například v Olomouckém kraji je průměrná cena benzínu Natural 95 nyní 43 korun za litr a průměrná cena nafty 46,50 za litr.
1: Sport.
2: Fotbalisty Sigmy Olomouc posílil brazilský obránce Leo Borges. Přichází z polského týmu Pogoň Štětín. 25-letý levý bek má podle klubu vystužit defenzivu a dovede podpořit i útok, informuje o tom klub.
1: Rádio Metropole. To na sebe.
3: Víme, jak bude, je tu předpověď počasí. Začátkem týdne to vypadá, že léto podepsalo smlouvu na dobu neurčitou. Dnes i zítra krásně, v úterý dokonce až 30 stupňů Celsia. Ve středu přijde v uvozovkách ledová sprcha v podobě studené fronty. Bude dešť i bouřky. Do konce týdne potom teploměry horko těžko překročí 20. Víme, jak bude dneska polojasno, teploty 21 až 25 stupňů Celsia. Ovšem i zítra chladná rána.
4: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
3: Víme, jak se jezdí tady. Nehoda v centru Poličky, na kruháči, projíždějte opatrně. Pozor na D35 na okruhu Olomouce před Lipníkem. Před exitem Olomouc střed překáží odstavené auto na krajnici. Měření a policejní hlídky D1 před exitem Lipník nad Bečvou. Na D46 jste viděli majáčky u Olšan a přímo v Olomouci stojí na 1. máje. Policie taky v Šumperku na Zábřežské, v Napajedlech a ve Vyškově na Kroměřížské. Dobře dojeďte.
0: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
5: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz

0: Top osobnosti kraje. Povídáme si s Otakarem Štěpánem Bačákem. Pokud byste si měl vybrat, tak hory nebo moře?
1: Jednoznačně hory. Haná sice milovníkovi hor úplně nesvědčí, každopádně její rovinatost přispívá k tomu, že je možné do hor alespoň dohlédnout. Byť mám rád své rodné Beskydy, tak jsem si za dobu života v Olomouci našel cestu i do Jeseníků, kde mám spoustu svých oblíbených míst.
0: Říká Otakar Štěpán Bačák. Děkujeme. Celý rozhovor najdete na webu radiohana.cz.
2: Radio Metropole.
3: Tvoje dopoledne.
2: Tvoje rádio.
3: Metropole.

0: námi můžeš nostalgicky zavzpomínat na staré dobré časy, kdy se kazety přetáčely tuškou a rádio bylo jediným zdrojem cool muziky.
1: Metropole.

0: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
1: Vyberte pro dítě správný sport. Ve čtvrtek 10. září od 14 hodin bude na Tyršově stadionu akce Sportuj v Šumperku, přehlídka sportovních oddílů a kroužků, 33 stanovišť, ukázky sportů, soutěže i kontakty na kroužky. Sportuj v Šumperku 10. září Tyršův stadion. Vstup zdarma.
2: Mami, co jsme vyhráli?
3: To hned zjistíme. V galerii Šantovka každý los pomáhá i vyhrává. Až do 29. září můžete přispět na dům Ronalda McDonalda ve fakultní nemocnici Olomouc. Za každých 25 korun získáte stírací los s garantovanou odměnou, třeba plyšovou kapibarou. 100% příspěvků půjde na výstavbu domu, který pomůže rodinám zůstat na blízku svým nemocným dětem. Přispějte, setřete, pomozte rodinám zůstat spolu.
4: Tento víkend přijede na Sovinec loutkářská a pohádková pouť. Loutkové pohádky a hry v podání divadelních a šermířských společností. Prohlídky hradu s průvodcem na třech trasách. Bohaté občerstvení pro všechny návštěvníky. Víkend plný pohádek, to je loutkářská a pohádková pouť o víkendu na Sovinci.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
7: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
8: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
9: Čtyři skvělí finalisté, jedno pódium a obrovské napětí. Kdo se stane novou hudební hvězdou našeho regionu?
10: Odpověď přinese velkolepé finále už v neděli 13. září v nádherném prostředí Přerovského parku Michalov.
9: Živě a naplno to rozbalí slovenští jinými slovami. Mez...

0: přímo před vámi a porotou rozhodnou, kdo ovládne soutěž a získá prestižní titul Radiotalent Olomouckého kraje 2026.
1: Rozdáme i ceny veřejnosti a atmosféru rozproudí skvělý hudební host Romana Maříková.
0: K tomu parádní den pod širým nebem propojený s oblíbeným festivalem Chutě kraje.
1: Přijďte fandit svým favoritům. Finále soutěže Radiotalent 13. září od 11 hodin v parku Michalov v Přerově. Vstup je zdarma.
0: Těšíme se na vás.
1: Tento projekt je realizován s

0: Dlažbička od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
1: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
2: Tohle je Radio Metropole.

0: kam vyrazit.
1: Hledáte skvělé tipy, kam vyrazit? Všem milovníkům kultury dnes startují oblíbené dny evropského dědictví. Pokud máte chuť na film, v kině Metropol dnes od 18 úžasný dokument Dalaj Lama Oceán moudrosti. Od 19 hodin se pak v kostele svatého Mořice rozezní francouzské symfonické varhany. Ve stejný čas přivítá i bazilika na svatém Kopečku Moravskou filharmonii. Tady se odehraje tradiční dobročinný koncert pro klíč. Přejeme vám krásné pondělí plné zážitků. Víme, co se děje tady.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit.
2: Tisk, online a rádia. Získejte maximum pro svou propagaci. Tipy, kam vyrazit, vám přináší akce Zábava, tištěný měsíčník pro Olomouc. Nové číslo je právě venku. Pro vaši akci nebo inzerci nás kontaktujte redakce@akcezabava.cz.
3: Dřevoop, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoop.cz.
4: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nocturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divokej Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.
5: Pracuješ ve výrobě a chceš změnu? Přijď do Mubea Prostějov. Hledáme seřizovače a další výrobní pozice. Mrkni na pracemubea.cz. Mubea Prostějov. Pořádná práce, pořádná výplata.
6: Dentální hygiena v Kaja Klinik v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty na dentální hygienu a bělení zubů. Dopřejte svým zubům profesionální a moderní přístup. Objednejte se včas na caiaklinik.cz v Olomouci.
7: Zažijte den otevřených dveří v bývalé cihelně Slavonín. Čokoládovna Choco Bonté otevírá v sobotu brány historického areálu a zve vás na komentovanou prohlídku do prostor staré cihelny. Čeká vás prohlídka, řemeslný jarmark, malování na obličej, degustace vína, občerstvení a také ochutnávka jedinečných čokolád a pralinek Choco Bonté. Přijďte si užít příjemný den pro celou rodinu. Tuto sobotu v bývalé cihelně Slavonín. Těšíme se na vás.
8: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
9: Slyším, Datart nákupy?
8: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
9: To je mazec.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
11: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
12: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
11: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
10: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
11: No, to určitě.
13: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek s měkkým i a dvojitým V.cz.
14: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
15: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
16: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
17: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.
18: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
19: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
4: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
5: Rádio Metropole.
0: Tvoje dopoledne.
5: Tvoje rádio.
0: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 11 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Pojďte si poslechnout, co pak se děje. Parkoviště v Libušině ulici v Olomouci prochází úpravou. U autobusové zastávky civilní obrana vznikne 23 nových stání a buňka pro řidiče autobusů. Práce začaly dnes a potrvají 2 měsíce. Vyžádají si posun autobusové zastávky.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Kdo jezdí vlakem mezi Olomoucí a Prostějovem, toho čeká cestování náhradní autobusovou dopravou. Ode dneška do čtvrtka je tu železniční výluka kvůli opravě a údržbě trati. Podrobnosti má web report.cz. Past na řidiče, kteří překračují rychlost v Boskovicích. Během podzimu tu začne naostro měřit rychlost úsekový radar v Dukelské ulici. Zatím je ve zkušebním provozu. Testování ukázalo tisíce přestupků za měsíc. Píše o tom Deník. Nejistá budoucnost státní organizace Cermat, která připravuje testy pro přijímačky na střední školy. Premiér Andrej Babiš na svém Instagramu oznámil, že by si měla každá škola vybírat žáky sama. Ministr školství Robert Plaga reagoval, že by rušení Cermatu nemělo smysl. Sledujeme vývoj tohoto tématu a uvidíme, jak to nakonec dopadne.
2: Sport.
3: V boji o deblový titul pokračuje na Grand Slamu US Open tenistka Katka Siniaková. Po boku americké parťačky Taylor Townsendové dnes se vyrazí na newyorském betonu do osmifinálového střetu. Po 19:30 večer našeho času vyzvou australsko-americký pár Hunterová-Kravčíková. Na našich vlnách uslyšíte výsledek.
4: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Rádio Metropole. Co na sebe.
5: Víme, jak bude. Na Moravě dál, většinou polojasno a teploty jakou na houpačce. Dneska 22, zítra skoro 30 stupňů, ve středu pak jenom lehce nad 20. A výhledově od čtvrtka do neděle nás prý čeká další ochlazení. Bude sotva 20 stupňů. A bio, to se dál drží na jedničce, což je pro nás ta nejmírnější zátěž.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady a díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídky hlásíte v Olomouci, na Velkomoravské a taky na 1. máje. Hlídka je prý i v Šumperku na Zábřežské. A pozor, větší nehodu máme na trase Mohelnice Zábřeh. Je to na té křižovatce na Mírov. Na místě jsou záchranáři a zdržení je tady prý zhruba na 10 minut. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
6: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: seta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat, držíme zakázky v pohybu.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
2: To snad ne, já se na to vys***u a Kuťka je zase fuč.
3: Tak jdi už konečně do Milwaukee, jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
2: Si děláš kozy, a kde to Milwaukee mají?
3: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig, víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
4: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
7: Mrkněte na opel.morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
8: Posloucháš? Radio Metropole.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Máte pocit, že nový týden potřebuje trochu restart? Máme pro vás 6 osvědčených triků, jak ho přežít v plné parádě. Místo vody zkuste k hydrataci mléko. Drží vlhkost déle než vaše ranní káva. Nudný seznam úkolů proměňte v bingo, ať máte radost z každého škrtnutí. Procvičte mozek novým jazykem, na pásu ve fitku nastavte sklon na 12 a půl hodiny šlapejte. Při čištění zubů netlačte jako při vrtání tunelu a aspoň jednou za týden si uvařte poctivé jídlo doma. I díky těmto zlepšovákům zvládnete všechno s úsměvem, tak hezký den.
0: Rádio Metropole a

0: Dlažbovka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
1: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
2: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
3: Vůně soutěžního guláše, studené pivo a živé kapely. To je Bohuňovický gulášfest v sobotu 12. září u kulturního domu v Bohuňovicích. Hrát bude Star Hills, Folklorika, Viktor Sodoma a Parní stroj. V průběhu večera budeme pozitivní s kapelou Negativ. Skvělá zábava na gulášfestu v Bohuňovicích.
4: Luskni.cz.
5: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
4: Luskni.
5: Koloběžku nebo spotřebič?
4: Luskni a máš.
5: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
6: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
7: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
8: Radio Metropole.
9: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 12 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Neseme další várku informací. Injekční stříkačky sbírá po Olomouci městská policie. Jejich počet roste. Během uplynulého víkendu na cyklostezce u Černé cesty a v okolí zajistili strážníci přes 60 kusů. Od začátku roku v Olomouci pozbírali už 710 kusů infekčního materiálu. Víc než za celý loňský rok.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Filmoví fanoušci v Boskovicích si musí v první polovině září dát malou přestávku. Místní kino Panorama totiž dočasně zavřelo kvůli chystané rekonstrukci toalet. Filmová pauza potrvá jen několik dní, píše deník. Tištěné předvolební letáky stále fungují. Podle nového průzkumu je najdou ve schránkách 4 z 5 domácností. Při samotné volbě se podle tištěných materiálů rozhodují 2 z 5 voličů. Připomeneme, že další volby, a to komunální a ve třetině volebních obvodů také do Senátu, budou 9. a 10. října. Spravedlivý svět začíná spravedlivou mapou. S tímto heslem se mění zobrazování světa. OSN schválila nahrazení Mercatorovy mapy za systém Equal Earth z roku 2018. Nové zobrazení přesněji odráží skutečnou velikost zemí na světové mapě. Pro nové zobrazení hlasovalo 164 zemí, včetně České republiky, píše Reuters.
0: Sport.
3: České basketbalistky na mistrovství světa v Berlíně prohrály s Čínou 70-74 v prodloužení. Naše reprezentantky ztratily šanci na postup do play-off. Dnes od 20 hodin 45 minut hrajeme závěrečné utkání ve skupině D proti favoritkám ze Spojených států.
4: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
1: Rádio Metropole. Co na sebe.
5: Taky jste si toho všimli, léto jakoby nechtělo skončit. Teplé počasí se vrací zas a znova. Víme, jak bude, konkrétně dneska polojasno a k tomu zhruba 22 stupňů, ale už v úterý nás čeká ryze letní den, bude 25 až 28. Ojediněle tam cinkne tropická třicítka a od středy dál pak budou teploty nejčastěji kolem 20 stupňů.
6: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. Víme, že policejní hlídku máme v Olomouci Řepčíně, v ulici Na trati, u toho železničního přejezdu. Nehoda se dořešuje na trase Mohelnice Zábřeh, jak je ta křižovatka na Mírov, Čukanec taky máme ve Valmezu na Vsetínské a bouráme i v Přerově na ulici Bratří Hovůrkových u toho kruháče. Je to srážka dvou aut. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
7: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
8: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolni.cz.
0: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Vážíme si toho, že posloucháš naše rádio právě teď. Pondělní odpoledne přímo vybízí k malé pauze na kávu s náloží skvělé muziky. Už za chvilku otevřeme naše kalendárium a podíváme se na dnešní oslavence i zajímavé historické milníky. Přejeme ti pohodový zbytek dne.
1: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 7. září bude hostem náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder. Naleďte si nás.
2: Co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11,5 litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: MLS Holice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na MLS.
4: Tento víkend přijede na Sovinec loutkářská a pohádková pouť. Loutkové pohádky a hry v podání divadelních a šermířských společností. Prohlídky hradu s průvodcem na třech trasách. Bohaté občerstvení pro všechny návštěvníky. Víkend plný pohádek, to je loutkářská a pohádková pouť o víkendu na Sovinci.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
7: Izomat stavebniny.
8: Tak velká, úžasně tenká, se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbetonu.
9: Stačí si vybrat.
8: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
9: Izomat.cz.
10: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Flóře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
11: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
12: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
11: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
13: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
14: Oslavme společně úrodu. Dožinky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožinky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.
15: Posloucháš?
16: Radio Metropole.

0: rovných 100 korun měsíčně zvedne Olomoucký kraj pro následující školní rok stipendia na učňovské a maturitní obory. Je to poprvé od roku 2010, kdy hejtmanství touto formou podpory spustilo. Více nám řekne náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder.
1: Smyslem navýšení stipendií je zatraktivnit pro žáky vybírajících si svou budoucí školu obory, po kterých je na trhu práce největší poptávka. Výše samotného stipendia je pak odstupňována podle ročníku. V takovém druháku mohou učni za celý rok, pokud budou mít vyznamenání, získat celkem 7,5 tisíce, což už je, si myslím, celkem zajímavá částka. Stipendium se týká v současnosti celkem 47 učebních a maturitních oborů. Namátkou mohou zmínit obsluhu CNC strojů, chemiky, instalatéry či zedníky. Získání stipendia je nicméně spjato s několika podmínkami, jako jsou dobrý prospěch, odpovědný přístup k praxi a hlavně žádné záškoláctví. V platnosti nám nadále zůstávají i tzv. Jesenická stipendia. Ta jsou určena speciálně pro žáky jesenických středních škol a jejich cílem je, aby nám žáci neodcházeli studovat jinam, ale aby zůstali právě na Jesenicku.
0: Říká náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder. Děkujeme.
2: Metropole právě dnes.
3: Dobrý den, 7. září otevíráme dnešní kalendář. Je to zároveň den otevřených dveří v kulturních a historických památkách. Pokud máte chvilku, vyražte za nějakým pěkným zážitkem. Své narozeniny dneska slaví legendární fotbalový útočník Tomáš Skuhravý i herní kamarád do deště Sagvan Tofi. Půlkulatých 65 oslavuje excentrický baskytarista Vilém Čok z pražského výběru. Byl dostále hodně energie. Dnešní datum přináší i smutnou vzpomínku. Je to 15 let od tragické letecké nehody v Jaroslavli, při které zahynuli hokejoví mistři světa Karel Rachůnek, Josef Vašíček a Jan Marek. Kluci, vzpomínáme na vás. Na úplný závěr kalendáře dnešní sváteční jméno a to jsou všechny Regíny. Všechno nejlepší k svátku je 7. září.
4: Regíny! Tohle je...

0: Metropole právě dnes.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Profesore, zas ten váš Olprán.
3: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
2: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
3: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
4: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
5: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
6: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
5: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
4: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
5: No, to určitě.
7: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek s měkkým i a dvojitým V, CZ.
8: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu. Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
9: Podzim je čas tvoření. V galanterii Bivoj Kolář najdete vše, co k tomu patří. S naší maskáčovinou se ztratíte v lese, ale vyniknete ve městě. Výplně do sedacích vaků, polštářů i plyšáků a kilogramové zbytky látek plné inspirace. Navštivte nás v Olomouci, Šternberku a Prostějově.
10: U Bivoje všechno je.
11: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
12: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
13: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
14: Rádio Metropole.
15: Se Štěpánem víš, co je nového ve světě?

0: Váš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 13 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Kdo jede Olomoucí, dodržujte povolenou rychlost. Dnes to v ulicích města hlídá městská policie. Strážníci hlásí, že měří rychlost na třídě 1. máje u centra a v Keplerově ulici v Holici. Podobné kontroly budou pokračovat i v dalších dnech. Řidiči pozor u Prostějova. Na dálnici D46 u Držovic dnes začala oprava mostní římsy. Jak informuje ředitelství silnic a dálnic, práce za 2 miliony korun tu potrvají měsíc. A jak bude fungovat provoz?
2: Doprava po dálnici povede vždy dvěma pruhy bez směru do Vyškova a jedním pruhem do směru do Olomouce. Komunikaci pod mostem čeká bohužel úplná uzavírka, ale jen po dobu demolice dosluhující římsy. Objízdná trasa povede přes další nejbližší mimoúrovňovou křižovatku.
1: Vysvětluje za ředitelství silnic a dálnic mluvčí Jan Rýdl. Z očí do očí si opět budeme moci promluvit s vedením města Přerova. Tradiční setkání s veřejností a rozmluvu o současných tématech města plánuje primátor Petr Vrána na 17. září od 16 hodin v galerii Přerov. Minimální mzda loni nestačila na základní životní náklady. Ukazuje to analýza výzkumného institutu práce a sociálních věcí. Podle výzkumu chybělo 1250 až 4280 korun. Loni činila hrubá minimální mzda 20 800 korun, tedy víc než 2/5 průměrné mzdy. Dál se řeší její přiměřenost. O novém výpočtu navýšení minimální mzdy pro další 2 roky dnes bude rozhodovat vláda. Sport. Čeští hokejisté už mají jasno, jací soupeři je čekají na mistrovství světa příští rok v Německu. Turnaj otevřou 14. května zápasem proti Norsku. Ve skupině B narazí také na Kazachstán, Maďarsko, Spojené státy, Slovensko, Kanadu a Dánsko.
3: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
0: Rádio Metropole. Co na sebe.
4: Víme, jaký je teplotní rekord. Pro dnešek je to 30,6 stupně Celsia. Naměřili jsme ho 7. září před 2 lety. Taky víme, jak bude i nadále, většinou polojasno, a k tomu dnes zhruba 22 stupňů. Zítra to bude skoro 30. Tyhle letní hodnoty ale pak utne výrazná studená fronta. Ve středu a ve čtvrtek naměříme sotva 20 stupňů a navíc od západu očekáváme přehánky, déšť a místy i bouřky.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady? Je tu naše blesková doprava. Drobná nehoda se momentálně řeší v Olomouci Hodolanech na křižovatce Libušina u Panelárny. Jinak připomínáme, že strážníky s radarem dnes můžeme potkat v Olomouci na 1. máje nebo v Holici na Keplerově ulici a policejní hlídku máme hlášenou taky na dálnici D46 na exitu Prostějov centrum. Tak hlavně šťastnou cestu.
5: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: osobnosti kraje. Představujeme vám zajímavé osobnosti našeho regionu. Dnešním hostem je Otakar Štěpán Bačák. Rozhovor poslouchejte dnes po 10. a 16. hodině na tomto rádiu. Top osobnosti kraje.
1: Rádio Metropole.
2: Tvoje odpoledne.
1: Tvoje rádio.
2: Metropole.

0: Díky moc, že jsi s námi i v odpoledních hodinách. Hrajeme ti parádní pecky, taky ti ale pravidelně přinášíme třeba rozhovory se zajímavými hosty. Jako každé pondělí i tentokrát zavoláme našemu rádiovému astrologovi už za 20 minut. Přejeme ti příjemný poslech a spoustu dobré nálady.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
4: Vyberte pro dítě správný sport. Ve čtvrtek 10. září od 14 hodin bude na Tyršově stadionu akce Sportuj v Šumperku, přehlídka sportovních oddílů a kroužků, 33 stanovišť, ukázky sportů, soutěže i kontakty na kroužky. Sportuj v Šumperku 10. září Tyršův stadion. Vstup zdarma.
5: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v parku Michalov v Přerově. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
6: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
7: Slyším, Tatart nákupy?
6: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
7: To je mazec.
6: Tatart, opravdový elektrospecialista.
8: Mami, co jsme vyhráli?
9: To hned zjistíme. V galerii Šantovka každý los pomáhá i vyhrává. Až do 29. září můžete přispět na dům Ronalda McDonalda ve fakultní nemocnici Olomouc. Za každých 25 korun získáte stírací los s garantovanou odměnou, třeba plyšovou kapibarou. 100% příspěvků půjde na výstavbu domu, který pomůže rodinám zůstat na blízku svým nemocným dětem. Přispějte, setřete, pomozte rodinám zůstat.

0: Dvojka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
1: Čtyři skvělí finalisté, jedno pódium a obrovské napětí. Kdo se stane novou hudební hvězdou našeho regionu?
2: Odpověď přinese velkolepé finále už v neděli 13. září v nádherném prostředí Přerovského parku Michalov.
1: Živě a naplno to rozbalí slovenští inými slovami.

0: přímo před vámi a porotou rozhodnou, kdo ovládne soutěž a získá prestižní titul Radiotalent Olomouckého kraje 2026.
1: Rozdáme i ceny veřejnosti a atmosféru rozproudí skvělý hudební host Romana Maříková.
0: K tomu parádní den pod širým nebem propojený s oblíbeným festivalem Chutě kraje.
1: Přijďte fandit svým favoritům. Finále soutěže Radiotalent 13. září od 11 hodin v parku Michalov v Přerově. Vstup je zdarma.
0: Těšíme se na vás.
1: Tento projekt je realizován s finanční podporou Olomouckého kraje.
2: Posloucháš?
3: Radio Mix.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Nemáme věšteckou kouli, přesto se můžeme dívat do budoucnosti, alespoň částečně. Na našem rádiu máme každé pondělí astrologa Tondu Bauriše a ten tuší, co připravují hvězdy během druhého zářijového týdne. Tondo.
2: Ahoj Luky, zdravím tebe i posluchače. Hele, je to hezký týden. Nejsou planety v kolizi, byly, ale už nejsou. Slunce Mars ve spolupráci, zejména uprostřed týdne, středa, čtvrtek, pátek, to obrovsky nahrává tomu, aby jsme dělali věci normálně v klidu s dobrýma výsledkama, malý úspěchy, malý pokroky vpřed, ale ono se to potom sčítá, někde se to projeví. Velmi slušný je to, prosím tě, směrem k víkendu, protože tam je navíc vynikající Merkur, planeta inteligence, rozumu, komunikace, nádherně ozářený, osvícený Uran, Pluto, Neptun, jo, takže hluboký, upřímný, pravdivý rozhovory, tohle my astrologové vidíme nesmírně rádi. Jo, ten víkend by měl být po dlouhý době takovej jako víkend za odměnu pro všechny.
1: Planety spolu vychází, Slunce a Mars spolupracují, před námi úspěchy a víkend se ponese ve znamení rozumu a komunikace. Druhý zářijový týden jednoznačně v pohodě a v pořádku, co chceme víc. Astrolog Tonda Baudyš u nás každé pondělí, děkujeme za to.
2: Moc ti děkuju, moc zdravím.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: Seta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
2: Vůně soutěžního guláše, studené pivo a živé kapely. To je Bohuňovický gulášfest v sobotu 12. září u kulturního domu v Bohuňovicích. Hrát bude Star Hills, Folklorika, Viktor Sodoma a Parní stroj. V průběhu večera budeme pozitivní s kapelou Negativ. Skvělá zábava na gulášfestu v Bohuňovicích.
3: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
4: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
3: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
4: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
5: Distant Bells Pink Floyd Tribute Band. Už tento pátek se můžete těšit od 19 hodin v zámeckém amfiteátru na skvělou muziku. Nezapomenutelné skladby kapely Pink Floyd v podání vynikající revivalové skupiny znovu ve Velké Bystřici. Distant Bells Pink Floyd Tribute Band tento pátek Velká Bystřice.

0: od 1. října více na lidl.cz. Čau a pa!
1: Už tento víkend se ve Šternberku koná tradiční Ecce Homo Historic a spolu s ním šternberské slavnosti. Přijďte obdivovat krásy historických automobilů a motocyklů nebo soutěžní jízdu pravidelnosti. Navštivte město Šternberk a jeho šternberské slavnosti a Ecce Homo Historic. Více na ecce-homo.cz.
2: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing. Když hlasy září, čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad, Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
4: O víkendu 12. a 13. září ožije Prostějov už dalším ročníkem hanáckých slavností. Oblíbenou akcí s bohatým kulturním programem, regionálními pokrmy, tradicemi Hané a krojovaným průvodem. Na náměstí TG Masaryka v Prostějově vás čeká o víkendu skvělá zábava pro celou rodinu.
5: Rádio Metropole.
6: Olomouc 92 a Mohelnice 103.7 FM.

0: nemusíš bát, že se každou chvíli spustí otravná reklama na předplatné.
1: My ty reklamy sice máme, ale díky nim ušetříš.
2: Metropole.

Rádio Metropole a odpolední chill. Perfektní kulisa k tvému rozhodnutí, že už máš dneska padla.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 14 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Neseme další várku informací. Stavba přírodního koupaliště Burg blízko Olomouce pokračuje. Dělníci nyní betonují budoucí 50-metrový bazén. Společný projekt Hluboček, Velké Bystřice a Mrskles za 100 milionů korun vzniká ve 4 etapách a otevřít se má v příští sezóně.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Novou sportovní halu máme v Litovli. Hala za 91 milionů korun přináší nové zázemí pro místní sportovní oddíly, žáky škol i širokou veřejnost. Otevřela se v uplynulých dnech u Sokolovny. Moderní hala nabízí velkou hrací plochu pro míčové sporty, diváckou tribunu i moderní šatny. Do provozu vstoupila s novým školním rokem. Výbuch sopky v Indonésii. Tamní úřady zastavily provoz na 8 letištích, včetně 2 mezinárodních v Jakartě, kvůli erupci sopky Anak Krakatoa. Sopečný popel představuje riziko pro leteckou dopravu. Kvůli erupci byly zrušeny a odloženy stovky letů. Podle úřadů nehrozí riziko vln tsunami a nejsou hlášeny oběti na životech. Nicméně úřady vyzvaly místní k ostražitosti. Oblast nyní prochází čištěním od popela.
1: Sport.
2: Fotbalisty Sigmy Olomouc posílil brazilský obránce Leo Borges. Přichází z polského týmu Pogoň Štětín. 25-letý levý bek má podle klubu vystužit defenzivu a dovede podpořit i útok, informuje o tom klub.
3: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádia Metropole.
0: Rádio Metropole.
4: Víme, jak bude. Na Moravě dál, většinou polojasno a teploty jakou na houpačce. Dneska 22, zítra skoro 30 stupňů, ve středu pak jenom lehce nad 20. A výhledově od čtvrtka do neděle nás prý čeká další ochlazení. Bude sotva 20 stupňů. A bio, to se dál drží na jedničce, což je pro nás ta nejmírnější zátěž.
5: Jsem John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Rádio Metropole za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci teď máme nehodu na tovární, je to u toho sjezdu k nádraží. Jinak strážníky s radarem můžeme potkat například na 1. máje, anebo v Holici na Keplerově ulici. Policejní hlídku pak máme hlášenou i na dálnici D55, když se jde kolem Záhlinic. A pozor, komplikace máme u Kojetína na silnici Bezměrov Popůvky. Je to srážka osobáku s nákladňákem, momentálně je to tady uzavřené, na místě jsou záchranáři. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
6: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
7: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz

0: děkujeme, že si užíváš hit za hitem právě na našem streamu. Určitě tě zajímá, jakými tématy dnes žije náš region a co nejvíce rezonuje na lokálních webech. Tak to si na správném místě. Už za 20 minut ti přineseme ty nejčerstvější novinky a místní perličky. Přejeme ti pohodové pondělí.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
3: Tento víkend přijede na Sovinec loutkářská a pohádková pouť. Loutkové pohádky a hry v podání divadelních a šermířských společností. Prohlídky hradu s průvodcem na třech trasách. Bohaté občerstvení pro všechny návštěvníky. Víkend plný pohádek, to je loutkářská a pohádková pouť o víkendu na Sovinci.
4: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
5: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
6: Pro doma.
7: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Flóře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
8: To snad ne, já se na to vysku. A Kuťka je zase fuč.
9: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
8: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
9: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
10: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
11: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
12: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtári a spoustu zábavy i zážitků.
11: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
12: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
11: Vstupenky na smsticket.cz.
12: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
13: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
14: Auto Kubíček. Vždy něco navíc. Auto Kubíček v Šumperku a Olomouci. Auto Kubíček.cz.
15: Radio Metropole.
16: Metropole.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Jak už od nás víte, Dny evropského dědictví v Olomouci mlákají tento týden na pestrý program. Komplet ho najdeme na ded.olomouc.eu. Songy od Pink Floydů Pod širým nebem. Ano, do Velké Bystřice míří kapela Distant Bells. Pozvánku na páteční koncert pro nás má i report.cz. A ještě zdravíme Prostějov, tady se teď v září chystají na hanácké slavnosti a taky na speciální akci Prostě piknik. Vše podstatné zjistíme na městském webu Prostějov.eu. Tak se mrkněte a dál se s námi skvěle bavte.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
3: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nocturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divokej Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.
4: Pracuješ ve výrobě a chceš změnu? Přijď do Mubea Prostějov. Hledáme seřizovače a další výrobní pozice. Mrkni na pracemubea.cz. Mubea Prostějov. Pořádná práce, pořádná výplata.
5: Luskni.cz.
6: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
5: Luskni.
6: Koloběžku nebo spotřebič?
5: Luskni a máš.
6: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
7: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B.cz.
10: Dentální hygiena v Kaja Klinik v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty na dentální hygienu a bělení zubů. Dopřejte svým zubům profesionální a moderní přístup. Objednejte se včas na caiaklinik.cz v Olomouci.
11: Fitnessáci pozor! Pozor, pozor! Aktivní září v Nutrend World Fitness Olomouc. První vstup zdarma, soutěže, ochutnávky produktů, skupinové lekce a navíc sleva 20% na první permanentku. Nečekej a začni podzim naplno v Nutrend World Fitness Olomouc. Tvoje forma začíná u nás.
12: Zažijte den otevřených dveří v bývalé cihelně Slavonín. Čokoládovna Choco Bonté otevírá v sobotu brány historického areálu a zve vás na komentovanou prohlídku do prostor staré cihelny. Čeká vás prohlídka, řemeslný jarmark, malování na obličej, degustace vína, občerstvení a také ochutnávka jedinečných čokolád a pralinek Choco Bonté. Přijďte si užít příjemný den pro celou rodinu. Tuto sobotu v bývalé cihelně Slavonín. Těšíme se na vás.
0: Tvoje odpoledne?
13: Tvoje rádio.
0: Rádio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 15 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Pojďte si poslechnout, co pak se děje. Oznámení o útocích na vesnických zábavách na Olomoucku prověřuje policie. To od nás víte. Má jít o brutální napadání dětí, za něž má být odpovědná skupina mladíků, která objíždí zábavy a útočí na osamocené oběti. Policie oznámila, že případ nově prověřuje jako pokus o ublížení na zdraví a výtržnictví. Potvrzené má napadení 3 osob, a to jednoho nezletilého a 2 mladistvých.
3: K jejich napadení došlo v noci z 22. na 23. srpna 2026 v obci Náměšť na Hané. Ve věci vedeme trestní řízení pro podezření ze spáchání trestných činů ublížení na zdraví, spáchaného ve stádiu pokusu a výtržnictví, spáchaného ve spolupachatelství. Pachateli hrozí podle trestního zákoníku trest odnětí svobody na 1 rok až 5 let.
2: Říká za policii vrchní inspektor Jaroslav Herzán. Past na řidiče, kteří překračují rychlost v Boskovicích. Během podzimu tu začne naostro měřit rychlost úsekový radar v Dukelské ulici. Zatím je ve zkušebním provozu. Testování ukázalo tisíce přestupků za měsíc. Píše o tom Deník. Nejistá budoucnost státní organizace Cermat, která připravuje testy pro přijímačky na střední školy. Premiér Andrej Babiš na svém Instagramu oznámil, že by si měla každá škola vybírat žáky sama. Ministr školství Robert Plaga reagoval, že by rušení Cermatu nemělo smysl. Sledujeme vývoj tohoto tématu a uvidíme, jak to nakonec dopadne.
0: Sport.
2: V boji o deblový titul pokračuje na Grand Slamu US Open tenistka Katka Siniaková. Po boku americké parťačky Taylor Townsendové dnes se vyrazí na newyorském betonu do osmifinálového střetu. Po 19:30 večer našeho času vyzvou australsko-americký pár Hunterová-Kravčíková. Na našich vlnách uslyšíte výsledek.
1: Rádio Metropole, to na sebe.
4: Víme, jak bude. Později večer by nám mohlo začít oblačnosti ubývat. Teplotní maxima dnes hlásí hodnotu až 23 stupňů. Na jihu Olomouckého kraje můžeme naměřit i 25. Slunce nám dneska zapadne v 19 hodin a 22 minut. Noc nás pak čeká teplejší než ty předešlé. Nejnižší teploty by měly spadnout k 13 až 16 stupňům. Zítra pak čekáme slunečno a výrazné oteplení.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci řešíme bouračku 2 osobáků v ulici Vejdovského. Na silnici překáží havarovaná auta, projet je ale možné. Na místě je policie. Vyšetřování probíhá na Kroměřížsku na trase Bezměrov-Křenovice na silnici 47. Momentálně je to tady neprůjezdné. Hlásíte nám taky policejní hlídky. Jsou na D1 na exitu Hulín Západ, ve Valašském Meziříčí v ulici Palackého, taky v Prostějově v ulici Brněnská a v obci Střílky v ulici Zámecká. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
5: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Metropole a Republika. Flow, beaty, real talk a nejinfo z repové scény.
1: Metropole. Radio Metropole, to je muzika a energie a taky informace ze světa hip-hopu a ze světa České republiky, tak pojďme zjistit, co se děje. Tupakův případ se láme. V procesu s Keith D. Davisem nastal zásadní posun. Obhajoba oznámila, že ukončuje svou část řízení a nebude předvolávat další svědky. Davis sám se rozhodl nevypovídat, což je taktika, která má zabránit tomu, aby jeho staré rozhovory a kniha byly použity proti němu. Tím se celý případ posouvá do momentu, kdy už se nebude řešit nic nového,

0: Česká muziky a energie.
1: Česká rap publika. Best info nejen z rapové scény. Jedině na Rádiu Metropole.
2: Metropole. Rádio Metropole.
1: Tvoje odpoledne.
2: Tvoje rádio.
1: Metropole.

0: Moc ti děkujeme, že rozjíždíš nový týden s naším rádiem. Pondělí je tady v plné síle, tak proč si ho nespříjemnit skvělými plány na odpoledne nebo třeba na zbytek týdne? Za 20 minut ti naservírujeme skvělé tipy, kam vyrazit. Přejeme ti, ať máš start týdne co možná nejpříjemnější.
1: Izomat stavebniny. Tak velká, úžasně tenká, se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbeton.
2: Stačí si vybrat.
1: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
2: Izomat.cz.
3: Melosoholice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na mls.cz.
4: Mami, co jsme vyhráli?
5: To hned zjistíme. V galerii Šantovka každý los pomáhá i vyhrává. Až do 29. září můžete přispět na dům Ronalda McDonalda ve fakultní nemocnici Olomouc. Za každých 25 korun získáte stírací los s garantovanou odměnou, třeba plyšovou kapibarou. 100% příspěvků půjde na výstavbu domu, který pomůže rodinám zůstat na blízku svým nemocným dětem. Přispějte, setřete, pomozte rodinám zůstat spolu.
6: Distant Bells Pink Floyd Tribute Band. Už tento pátek se můžete těšit od 19 hodin v zámeckém amfiteátru na skvělou muziku. Nezapomenutelné skladby kapely Pink Floyd v podání vynikající revivalové skupiny znovu ve Velké Bystřici. Distant Bells Pink Floyd Tribute Band tento pátek Velká Bystřice.
7: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
8: Seta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
13: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.
14: Radio Metropole.
15: Nehrajem si, hrajem jinak.
14: Metropole.
15: Prostě jinak.

0: Po rovných 100 korun měsíčně zvedne Olomoucký kraj pro následující školní rok stipendia na učňovské a maturitní obory. Je to poprvé od roku 2010, kdy hejtmanství touto formou podpory spustilo. Více nám řekne náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder.
1: Smyslem navýšení stipendií je zatraktivnit pro žáky vybírajících si svou budoucí školu obory, po kterých je na trhu práce největší poptávka. Výše samotného stipendia je pak odstupňována podle ročníku. V takovém druháku mohou učni za celý rok, pokud budou mít vyznamenání, získat celkem 7,5 tisíce, což už je, si myslím, celkem zajímavá částka. Stipendium se týká v současnosti celkem 47 učebních a maturitních oborů. Namátkou mohou zmínit obsluhu CNC strojů, chemiky, instalatéry či zedníky. Získání stipendia je nicméně spjato s několika podmínkami, jako jsou dobrý prospěch, odpovědný přístup k praxi a hlavně žádné záškoláctví. V platnosti nám nadále zůstávají i tzv. Jesenická stipendia. Ta jsou určena speciálně pro žáky jesenických středních škol a jejich cílem je, aby nám žáci neodcházeli studovat jinam, ale aby zůstali právě na Jesenicku.
0: Říká náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder. Děkujeme.
2: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
3: Hledáte skvělé tipy, kam vyrazit? Všem milovníkům kultury dnes startují oblíbené dny evropského dědictví. Pokud máte chuť na film, v kině Metropol dnes od 18 úžasný dokument Dalaj Lama Oceán moudrosti. Od 19 hodin se pak v kostele svatého Mořice rozezní francouzské symfonické varhany. Ve stejný čas přivítá i bazilika na svatém Kopečku Moravskou filharmonii. Tady se odehraje tradiční dobročinný koncert pro klíč. Přejeme vám krásné pondělí plné zážitků. Víme, co se děje tady.
2: Rádio Metropole, kam vyrazit?
4: Plánujete víkend? Hledáte přehled akcí a zábavy pro Olomouc a okolí? Akce Zábava! Váš tištěný měsíčník má pro vás nové číslo. Právě teď je na všech distribučních místech. Chcete se dostat i vy k našim čtenářům a posluchačům? Vaše akce, inzerce, tisk, online, rádia, vše vyřídíte přes redakce zavináč akcezabava.cz.
5: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
6: Luskni.cz.
7: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
6: Luskni.
7: Koloběžku nebo spotřebič?
6: Luskni a máš.
7: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
8: Profesore, zas ten váš Olprán.
9: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
8: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
9: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
10: O víkendu 12. a 13. září ožije Prostějov už dalším ročníkem hanáckých slavností. Oblíbenou akcí s bohatým kulturním programem, regionálními pokrmy, tradicemi Hané a krojovaným průvodem. Na náměstí TG Masaryka v Prostějově vás čeká o víkendu skvělá zábava pro celou rodinu.
11: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
12: Podzim je čas tvoření. V galanterii Bivoj Kolář najdete vše, co k tomu patří. S naší maskáčovinou se ztratíte v lese, ale vyniknete ve městě. Výplně do sedacích vaků, polštářů i plyšáků a kilogramové zbytky látek plné inspirace. Navštivte nás v Olomouci, Šternberku a Prostějově.
13: U Bivoje všechno je.
3: Oslavme společně úrodu. Dožínky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměště na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožínky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměště na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.
0: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů, to vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
14: Rádio Metropole.
15: Už tě nebaví tvůj mobil, co umí jenom volat a fotit rozmazaný selfiečka?
16: Lea ti představuje apky, díky kterým bude tvůj smartphone chytřejší než tvůj šéf po třech pivech.
15: Metropole. Nenech si ujít tipy na vychytávky, bez kterých už nebudeš chtít žít. Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 16 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Kdo jede Olomoucí, dodržujte povolenou rychlost. Dnes to v ulicích města hlídá městská policie. Strážníci hlásí, že měří rychlost na třídě 1. máje u centra a v Keplerově ulici v Holici. Podobné kontroly budou pokračovat i v dalších dnech. Řidiči pozor u Prostějova. Na dálnici D46 u Držovic dnes začala oprava mostní římsy. Jak informuje ředitelství silnic a dálnic, práce za 2 miliony korun tu potrvají měsíc. A jak bude fungovat provoz?
4: Doprava po dálnici povede vždy dvěma pruhy bez směru do Vyškova a jedním pruhem do směru do Olomouce. Komunikaci pod mostem čeká bohužel úplná uzavírka, ale jen po dobu demolice dosluhující římsy. Objízdná trasa povede přes další, nejbližší mimoúrovňovou křižovatku.
3: Vysvětluje za ředitelství silnic a dálnic mluvčí Jan Rídl. Z očí do očí si opět budeme moci promluvit s vedením města Přerova. Tradiční setkání s veřejností a rozmluvu o současných tématech města plánuje primátor Petr Vrána na 17. září od 16 hodin v galerii Přerov. Minimální mzda loni nestačila na základní životní náklady. Ukazuje to analýza výzkumného institutu práce a sociálních věcí. Podle výzkumu chybělo 1250 až 4280 korun. Loni činila hrubá minimální mzda 20 800 korun, tedy víc než 2/5 průměrné mzdy. Dál se řeší její přiměřenost. O novém výpočtu navýšení minimální mzdy pro další 2 roky dnes bude rozhodovat vláda.
1: Sport.
3: České basketbalistky na mistrovství světa v Berlíně prohrály s Čínou 70-74 v prodloužení. Naše reprezentantky ztratily šanci na postup do play-off. Dnes od 20 hodin 45 minut hrajeme závěrečné utkání ve skupině D proti favoritkám ze Spojených států.
0: Rádio Metropole, co na sebe. Září na léto jde stáří, to je pronostika na tento měsíc. Letos se ale zdá, že se nám úplně nesplní. Zítra nás čeká slunečno, nejvyšší teploty se nám mohou vyšplhat i ke 31 stupňům. Ve středu nám rtuť teploměru může vystoupat dokonce ještě o stupínek výš. V průběhu středečního odpoledne ale začne přibývat oblačnost a večer už se přidají přeháňky, déšť, vyloučit nelze ani bouřky. I přes vyšší teploty nám pilový semafor zůstává zelený. To znamená, že podle meteorologů bude míra ohrožení pylem ve vzduchu nepatrná.
5: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařinamásmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Rádio Metropole za volantem. Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci už se pomalu lidi vrací domů z práce. V některých ulicích tak máme hustší provoz. Konkrétně jde o ulice Velkomoravská, Sokolovská, na Šibeníku, Dobrovského a Švajcarova. Pomalu to popojíždí ve Valašském Meziříčí v ulici Palackého. Tady nám hlásíte zdržení i 21 minut. Pomalu budeme projíždět kolem nehody na Blanensku v obci Velké Opatovice v ulici Dlouhá. Na místě je policie a záchranné složky. Víme také, kde jsou policejní hlídky. Stojí v Prostějově v ulici Brněnská, na D35 na exitu Unčovice, potkáme je taky v Napajedlech v ulici Nádražní a na průtohu v Miloticích nad Bečvou. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
6: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
7: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
1: Rádio Metropole.
2: Víc muziky, víc energie.
0: Víc energie.

0: Top osobnosti kraje. Povídáme si s Otakarem Štěpánem Bačákem. Pokud byste si měl vybrat, tak hory nebo moře?
1: Jednoznačně hory. Hana sice milovníkovi hor úplně nesvědčí, každopádně její rovinatost přispívá k tomu, že je možné do hor alespoň dohlédnout. Byť mám rád své rodné Beskydy, tak jsem si za dobu života v Olomouci našel cestu i do Jeseníků, kde mám spoustu svých oblíbených míst.
0: Říká Otakar Štěpán Bačák. Děkujeme. Celý rozhovor najdete na webu radiohana.cz.
2: Radio Metropole.
3: Tvoje odpoledne.
2: Tvoje rádio.
3: Metropole.

0: Díky, že ti na našich vlnách můžeme dělat společnost. Společně trávíme pondělí 7. září. My pro tebe už za 20 minut máme nachystanou porci praktických tipů, které ti zjednoduší život. Do té doby ti hrajeme další várku hitu za hitem.
1: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla. T-motor.cz.
3: Tento víkend přijede na Sovinec loutkářská a pohádková pouť. Loutkové pohádky a hry v podání divadelních a šermířských společností. Prohlídky hradu s průvodcem na třech trasách. Bohaté občerstvení pro všechny návštěvníky. Víkend plný pohádek, to je loutkářská a pohádková pouť o víkendu na Sovinci.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
7: 4 skvělí finalisté, 1 pódium a obrovské napětí. Kdo se stane novou hudební hvězdou našeho regionu?
8: Odpověď přinese velkolepé finále už v neděli 13. září v nádherném prostředí Přerovského parku Michalov.
7: Živě a naplno to rozbalí slovenští inými slovami.

0: přímo před vámi a porotou rozhodnou, kdo ovládne soutěž a získá prestižní titul Radiotalent Olomouckého kraje 2026.
1: Rozdáme i ceny veřejnosti a atmosféru rozproudí skvělý hudební host Romana Maříková.
0: K tomu parádní den pod širým nebem propojený s oblíbeným festivalem Chutě kraje.
1: Přijďte fandit svým favoritům. Finále soutěže Radiotalent 13. září od 11 hodin v parku Michalov v Přerově. Vstup je zdarma.
0: Těšíme se na vás.
1: Tento projekt je realizován s finanční podporou Olomouckého kraje.
2: Posloucháš?
3: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Máte pocit, že občas potřebujete trochu restart? Máme pro vás 6 osvědčených triků, jak přežít v plné parádě. Místo vody zkuste k hydrataci mléko. Drží vlhkost déle než vaše ranní káva. Nudný seznam úkolů proměňte v bingo, ať máte radost z každého škrtnutí. Procvičte mozek novým jazykem, na pásu ve fitku nastavte sklon na 12 a půl hodiny šlapejte. Při čištění zubů netlačte jako při vrtání tunelu a aspoň jednou za týden si uvařte poctivé jídlo doma. I díky těmto zlepšovákům zvládnete všechno s úsměvem, tak hezký den.
0: Rádio Metropole.

0: 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
1: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek, 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel, 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
3: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
4: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
5: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
6: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
3: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
4: No, to určitě.
7: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
8: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
9: Luka od Tytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
10: Pro doma.
11: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
12: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
13: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
12: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
14: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
15: Rádio Metropole
16: a odpolední chill. Perfektní kulisa k tvému rozhodnutí, že už máš dneska padla.
17: Dneska padla.

0: Rádio Metropole.
1: S námi můžeš nostalgicky zavzpomínat na staré dobré časy, kdy se kazety přetáčely tuškou. A rádio bylo jediným zdrojem cool muziky.
0: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 17 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Neseme další várku informací. Stavba přírodního koupaliště Burg blízko Olomouce pokračuje. Dělníci nyní betonují budoucí 50-metrový bazén. Společný projekt Hluboček, Velké Bystřice a Mrskles za 100 milionů korun vzniká ve 4 etapách a otevřít se má v příští sezóně.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Policisté z Přerova pátrají po 17-leté dívce, která utekla z dětského domova v Hranicích. Od konce dubna je nezvěstná, ale podle nejnovějších zpráv se teď pravděpodobně pohybuje přímo v Olomouci. Policie proto prosí veřejnost o jakékoliv informace, které by pomohly k jejímu nalezení. Výbuch sopky v Indonésii. Tamní úřady zastavily provoz na 8 letištích, včetně 2 mezinárodních v Jakartě, kvůli erupci sopky Anak Krakatoa. Sopečný popel představuje riziko pro leteckou dopravu. Kvůli erupci byly zrušeny a odloženy stovky letů. Podle úřadů nehrozí riziko vln tsunami a nejsou hlášeny oběti na životech. Nicméně úřady vyzvaly místní k ostražitosti. Oblast nyní prochází čištěním od popela.
2: Sport.
3: Fotbalisty Sigmy Olomouc posílil brazilský obránce Leo Borges. Přichází z polského týmu Pogoň Štětín. 25-letý levý bek má podle klubu vystužit defenzivu a dovede podpořit i útok, informuje o tom klub.
4: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Rádio Metropole. To na sebe.
5: Víme, jak bude. Čeká nás teplejší noc než ty předešlé. Zpočátku budeme mít oblačno, postupně se ale vyjasní. Měsíc nám ale ani tak noc úplně neprosvítí. Momentálně totiž ubývá před novem a osvětleno je sluncem jen 16% povrchu přivráceného k zemi. Noční teploty spadnou ke 13 až 16 stupňům. V údolích nám ojediněle klesne rtuť teploměru v desítce. Zítřejší ráno už nás přivítá slunečným počasím.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. Nehodu dodávky s osobákem řešíme na výjezdu z Bruchotína ve směru na Křelov. Na místě se vyšetřuje, se zvýšenou opatrností, ale projedeme. Hlásíte nám bouračku taky ve Zlíně v ulici Mariánské náměstí. A připomínáme srážku nákladňáku s osobákem na cestě 47 mezi Bezměrovem a Křenovicemi. Omezení by tady mohla trvat až do 6:30 večer. Pomalu pojedeme taky na okruhu Olomouce na D35 na trase od Lipníku před exitem Olomouc Slavonín. Na krajnici je tady odstavené havarované auto. Přejeme vám pohodovou jízdu.
6: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Rádio Metropole. Víc muziky. Víc.

Vážíme si toho, že posloucháš naše rádio právě teď. Pondělní odpoledne přímo vybízí k malé pauze na kávu s náloží skvělé muziky. Už za chvilku otevřeme naše kalendárium a podíváme se na dnešní oslavence i zajímavé historické milníky. Přejeme ti pohodový zbytek dne.

0: Duka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
1: Vyberte pro dítě správný sport. Ve čtvrtek 10. září od 14 hodin bude na Tyršově stadionu akce Sportuj v Šumperku, přehlídka sportovních oddílů a kroužků, 33 stanovišť, ukázky sportů, soutěže i kontakty na kroužky. Sportuj v Šumperku 10. září Tyršův stadion. Vstup zdarma.
2: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v Parku Michalov v Přerově. Více na chutěkraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
3: Mami, co jsme vyhráli?
4: To hned zjistíme. V galerii Šantovka každý los pomáhá i vyhrává. Až do 29. září můžete přispět na dům Ronalda McDonalda ve fakultní nemocnici Olomouc. Za každých 25 korun získáte stírací los s garantovanou odměnou, třeba plyšovou kapibarou. 100% příspěvků půjde na výstavbu domu, který pomůže rodinám zůstat na blízku svým nemocným dětem. Přispějte, setřete, pomozte rodinám zůstat spolu.
5: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
6: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtári a spoustu zábavy i zážitků.
5: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
6: Výtěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
5: Vstupenky na smsticket.cz.
6: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
7: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
8: Co třeba na delfíny?
7: Do zoo?
8: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
7: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
8: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
9: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
10: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
11: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Flóře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
12: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
13: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pivu.

do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zemích je ochotnej rám. Ram, ram, ram. Radio.

0: Metropole právě dnes.
1: Dobrý den, 7. září otevíráme dnešní kalendář. Je to zároveň den otevřených dveří v kulturních a historických památkách. Pokud máte chvilku, vyražte za nějakým pěkným zážitkem. Své narozeniny dneska slaví legendární fotbalový útočník Tomáš Skuhravý i kamarád do deště Sagvantofy. Půlkulatých 65 oslavuje excentrický baskytarista Vilém Čok z pražského výběru. Byl dostále hodně energie. Dnešní datum přináší i smutnou vzpomínku. Je to 15 let od tragické letecké nehody v Jaroslavli, při které zahynuli hokejoví mistři světa Karel Rachůnek, Josef Vašíček a Jan Marek. Kluci, vzpomínáme na vás. Na úplný závěr kalendáře dnešní sváteční jméno a to jsou všechny Regíny. Všechno nejlepší k svátku je 7. září.

0: Metropole právě dnes.
1: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
2: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
1: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
2: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradi do ruky.cz.
3: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nokturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divokej Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.
0: Luskni.cz.
4: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
0: Luskni.
4: Koloběžku nebo spotřebič?
0: Luskni a máš. Luskni.cz.
4: V Mžiku doručíme.
5: Vůně soutěžního guláše, studené pivo a živé kapely. To je Bohuňovický gulášfest v sobotu 12. září u kulturního domu v Bohuňovicích. Hrát bude Star Hills, Folklorika, Viktor Sodoma a Parní stroj. V průběhu večera budeme pozitivní s kapelou Negativ. Skvělá zábava na gulášfestu v Bohuňovicích.
6: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
7: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
8: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla. Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
6: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
7: No, to určitě.
9: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek s měkkým i a dvojitým V, CZ.
3: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing, když hlasy září. Čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad, Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
10: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
11: Už tento víkend se ve Šternberku koná tradiční Ecce Homo Historic a spolu s ním šternberské slavnosti. Přijďte obdivovat krásy historických automobilů a motocyklů nebo soutěžní jízdu pravidelnosti. Navštivte město Šternberg a jeho šternberské slavnosti a Ecce Homo Historic. Více na ecce-homo.cz.
12: Renault. Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
13: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
14: Zažijte den otevřených dveří v bývalé cihelně Slavonín. Čokoládovna Choco Bonté otevírá v sobotu brány historického areálu a zve vás na komentovanou prohlídku do prostor staré cihelny. Čeká vás prohlídka, řemeslný jarmark, malování na obličej, degustace vína, občerstvení a také ochutnávka jedinečných čokolád a pralinek Choco Bonté. Přijďte si užít příjemný den pro celou rodinu. Tuto sobotu v bývalé cihelně Slavonín. Těšíme se na vás.
0: Radio Metropole a odpolední chill. Perfektní kulisa k tvému rozhodnutí, že už máš dneska padla.
6: Dneska padla.

0: Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 18 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Neseme další várku informací. Oznámení o útocích na vesnických zábavách na Olomoucku prověřuje policie. To od nás víte. Má jít o brutální napadání dětí, za něž má být odpovědná skupina mladíků, která objíždí zábavy a útočí na osamocené oběti. Policie oznámila, že případ nově prověřuje jako pokus o ublížení na zdraví a výtržnictví. Potvrzené má napadení 3 osob, a to jednoho nezletilého a 2 mladistvých.
4: K jejich napadení došlo v noci z 22. na 23. srpna 2026 v obci Náměšť na Hané. Ve věci vedeme trestní řízení pro podezření ze spáchání trestných činů ublížení na zdraví, spáchaného ve stádiu pokusu a výtržnictví, spáchaného ve spolupachatelství. Pachateli hrozí podle trestního zákoníku trest odnětí svobody na 1 rok až 5 let.
3: Říká za policii vrchní inspektor Jaroslav Herzán. Tištěné předvolební letáky stále fungují. Podle nového průzkumu je najdou ve schránkách 4 z 5 domácností. Při samotné volbě se podle tištěných materiálů rozhodují 2 z 5 voličů. Připomeneme, že další volby, a to komunální a ve třetině volebních obvodů také do Senátu, budou 9. a 10. října. Střídání letního a zimního času v Česku hned tak neskončí. Vláda jeho pravidla potvrdila na dalších 5 let. Až do roku 2031 si tak budeme posouvat ručičky hodinek vždy poslední březnovou a poslední říjnovou neděli.
0: Sport.
3: Čeští hokejisté už mají jasno, jací soupeři je čekají na mistrovství světa příští rok v Německu. Turnaj otevřou 14. května zápasem proti Norsku. Ve skupině B narazí také na Kazachstán, Maďarsko, Spojené státy, Slovensko, Kanadu a Dánsko.
0: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
1: Rádio Metropole. Co na sebe.
5: Víme, jak bude. Zítřek slibuje jasno nebo skoro jasno. Teploty by měly dosáhnout 27 až 31 stupňů. Očekáváme den bez deště a jen se slabým větříkem. Středa nám pak začne slunečně, v průběhu odpoledne ale bude od západu přibývat mraků. Postupně se přidají přehánky, deště, někde možná i bouřky. Podle odborníků by mohlo ve středu spadnout 5 až 15 mm srážek. V bouřce to bude i 25.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci jezdíme bez nehod. To už se ale nedá říci na Kroměřížsku v obci Kvasice, v ulici Cihelna. Srazily se tu 2 osobáky, probíhá vyšetřování. S opatrností bychom ale měli projet. Hlásíte nám taky policejní hlídky. Stojí na D35 na exitu Lipník Bohuslávky. Potkáme je taky na D55 mezi exity Hulín Východ a Otrokovice Sever. Na té stejné silnici pomáhají a chrání taky na exitu na Pajedla. Pomalu pojedeme taky na D46 na trase Vyškov Olomouc před exitem Olšany u Prostějova. Stojí tady odstavené auto na krajnici. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
0: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie. Posloucháš Rádio Metropole a dnes v podvečer tě čeká pravidelný pondělní podcast z Metropole. Naš

0: A zase tě zdraví Tom a pondělní podcast z Metropole. Díky, že posloucháš. Dnes tu mám v rámci našeho krásného města Olomouce velmi důležitou kulturní osobnost. Je to David Gerneš, ředitel Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Já tě srdečně zdravím, David, ahoj.
1: Ahoj, zdravím posluchače.
0: Prosím tě, začneme rovnou, protože se stala strašně důležitá věc. Slavnostně se otevřela kulturní instituce, která tady v podstatě nemá obnovy už po dlouhé době. To jsou desítky let, co se tady takhle otevřelo něco nového, takhle silného kulturně. Je to kulturní a edukační centrum KEC, klidně o tom tak můžeme i takhle mluvit, protože to má docela vtipný název. Prosím tě, otevřelo se to tedy při Moravském divadle a Moravské filharmonii, jestli se teda nepletu, a ta myšlenka přišla od tebe, od tvých blízkých a tak, je to tak?
1: Tak ten projekt si prošel jako celou řadou zákrut a řekněme, že to byla jako velká horská dráha, po které jsme jeli několik let. Těch lidí, kteří byli u toho vzniku, tak byla celá řada, protože vlastně my jsme poprvé, když jsme začali uvažovat o něčem takovém, tak to bylo v roce 2018. Mm-hmm. My jsme zmluvili o tom, že bychom chtěli vybudovat nové dílny dekorací a zároveň nějaké komunitní edukační centrum, které mělo stát tehdy dokonce na jiném místě, pak do toho přišli lidi jako třeba Pavel Grase nebo Honza Žure, který nám řekli, jestli to nechceme stavět jinde z nějakých mnoha důvodů, takže jsme se dostali na střední školu grafiky a médií, kde jsme zároveň, nebo tehdejší polygrafku, kde i díky Aleši Jakubcovi, Viktoru Tichákovi, Markétě Zálezky a spoustě dalších lidí, Matouši Pelikánovi. Je to dlouhý seznam, opravdu dlouhý a úctyhodnej jsme se dostali k tomu, že jsme začali stavět. A máš pravdu, že to je unikátní v tom, že to je po, troufnu si říct, minimálně 40, ale možná 80 letech, co Moravské divadlo nebo Moravská filharmonie dostala z brusu novou budovu, ve které může přivítat i návštěvníky. Poslední taková věc, která se otevřela, tak pominuli sál Reduty, který byl v roce 45 otevřený, tak předtím to bylo Hodolanské divadlo, které bylo otevřeno na začátku války. Takže od té doby vlastně takováhle podobná stavba v Olomouci nevznikla a my jsme hrdí a pyšní a vděční, že se to stalo.
0: Já si myslím, že stále ještě spousta posluchačů nemá úplně jasno v tom, kde bychom KEC našli.
1: Tak je to, nejlépe ho najdeš, když pojedeš vlakem. Když pojedeš vlakem, tak zastávka Olomouc Nové Sady, tak tam tě přivítá krásná rozsvícená budova, která hraje všemi barvami. Je to na ulici Střední Novosadská, vlastně v areálu té dnes školy, střední školy grafiky a médií. A je to opravdu i věc, kdy teďka my budeme pracovat na tom, aby byla víc vidět z ulice, nebo aby prostě návštěvníci nemuseli bloudit, ale ti, kteří jezdí vlakem do Olomouce, tak si myslím, že tu budovu už bezpečně znají.
0: Já se hrozně těším, až si teďka popovídáme o tom, co vlastně KEC dělá. Už za malý moment na Rádiu Metropole.

0: a pondělní podcast z Metropole.
1: Dál pokračuje pondělní podcast na našich vlnách na rádiu Metropole. Děkuju, že posloucháš. Zdraví tě Tom, se mnou je tu David Gerneš, ředitel Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc a povídáme si o nové kulturní instituci, kulturním a edukačním centru KECU v Olomouci. Prosím tě, Davide, slavnostní otevření proběhlo v uplynulých dnech, ale KECU už v podstatě funguje letos. Co přesně dělá?
2: Tak ono to nebylo teď úplně slavnostní otevření, ale řekněme, že to byla oslava toho finálního tahu, že jsme získali kolaudační rozhodnutí a že se otvírá nový studijní obor, což je i vlastně jedna z důležitých věcí, kterou KECU dělá, protože KECU v sobě od začátku kombinuje takový 4 hlavní funkce, s tím, že vlastně my mluvíme o rozdělení té budovy do 3 funkcí. Ta první je edukace, neboli vzdělávání, a to formální a neformální, což zní hrozně nudně, ale formální vzdělávání je středoškolský obor jevištní technik, který vyučuje střední, nebo který zaštiťuje střední škola grafiky a médií a má tam své odborné učebny v rámci toho kreativního centra. Pak jsou tam dílny dekorací, což se povedlo po 35 letech, kdy tehdejší dílny vyhořely, tak se po 35 letech dostali z provizoria do krásných nových prostor a opravdu je to továrna na sny, úplně v tom pravém slova smyslu. A pak je tam celé patro pro neformální vzdělávání, kde my kombinujeme vzdělávání profesionálů, což se bavíme o vzdělávání profesionálů v oblasti techniky, v oblasti svícení, zvučení, spolupracujeme s asociací profesionálních divadel. Pak je to vzdělávání laiků, což znamená vlastně té neodborné veřejnosti buď v těchto oborech, ale i v oborech, které jsou daleko víc přesahující, třeba to, co tam budeme dělat, a možná dokonce, Tomáš, i ty to budeš dělat, ani o tom ještě nevíš. Ale budeš tam dělat, bude tam právě ve spolupráci s vašimi radiovými stanicemi budeme dělat kurz DJingu pro začátečníky, takže prostě si tam můžeš naučit i to, jak být správným DJem. Zdravím tím Marka Bergera a těším se, až to rozjedeme, tuhle aktivitu. A bude tam vlastně, je tam pak jako ještě taková celá sekce vzdělávání měkkých dovedností, kdy budeme učit rétoriku, nebo už budeme dělat kurzy rétoriku, budeme dělat kurzy nonverbální komunikace, to, jak prezentovat třeba prezentaci obchodním partnerům, jak se chovat v zahraničí, aby se neudělal nějaké diplomatické nebo společenské fopa při těch prezentacích. Plus ta poslední funkce, která taky bude v tomhle patře, tak je komunitní, to znamená, že pro nové sady jsme de facto udělali takovým kulturáček, není to úplně velký kulturák, ale takový minikulturáček, kde budou probíhat besedy, různé workshopy typu floristika, které už tam teďka běží. Děkujeme výstavišti Flora za skvělé floristické workshopy, ale i prostě řekněme kurzy malování kraslic, pletení vánočních věnců a jiné podobné aktivity.
1: To je velká věc. No, já úplně jsem zaskočen, co všechno se bude skrývat pod KECem. Rozhodně doporučuji se podívat a prozkoumat to dostatečně do hloubky, například na webových stránkách. A já bych se ještě podíval v tuhle chvíli, co se týče našeho nového centra, tak vyloženě na studium té jevištní techniky, protože to zní fakt zajímavě, a letos teda tam máme první prváky. Takže to bude stát za to. Podíváme se na to za malý moment. Na rádiu Metropole v pondělním podcastu.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Tento víkend přijede na Sovinec loutkářská a pohádková pouť. Loutkové pohádky a hry v podání divadelních a šermířských společností. Prohlídky hradu s průvodcem na třech trasách. Bohaté občerstvení pro všechny návštěvníky. Víkend plný pohádek, to je loutkářská a pohádková pouť o víkendu na Sovinci.
3: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu. V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. t-motor.cz.
6: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
7: Distant Bells Pink Floyd Tribute Band. Už tento pátek se můžete těšit od 19 hodin v zámeckém amfiteátru na skvělou muziku. Nezapomenutelné skladby kapely Pink Floyd v podání vynikající revivalové skupiny znovu ve Velké Bystřici. Distant Bells Pink Floyd Tribute Band tento pátek Velká Bystřice.
8: Radio Metropole.
9: Metropole.

0: dnešní technici. Davide, prosím tě, kolik jich máme tady těchto těch studentů v tomto novém oboru tady v Olomouci?
1: Tak ten obor je opravdu unikátní, to je potřeba říct, a je potřeba říct, že po osvětlovačích, zvukařích, ale i obsluhovačích, operátorech videí, jak se těm lidem říká, nebo po těch jevištních technicích je opravdu velký hlad. A v rámci republiky neexistuje obor, který by je na středoškolské úrovni připravoval, což my teďka díky tomu máme tento obor a jsme na něj pyšní.
0: No, to se roztrhají.
1: Ten obor je půl třídka, to znamená, že maximum je 15 studentů, to je kapacita toho oboru. A my jsme velmi rádi, že hned v tom prvním ročníku atakujeme tohle číslo. Uvidíme, kolik studentů si to ještě třeba nerozmyslí, takže nechci teďka říkat, jestli je to 13, 12 nebo 14, protože to září ještě ti studenti mají pořád možnost říct, hele, já jsem se vlastně spletl a chci jít na jinou školu nebo chci dělat něco jiného, ale vlastně blížíme se tomu maximálnímu možnému číslu a my jsme za to rádi, že to je těsně pod tou hranou, že to je pro rozjezd toho oboru příjemné, protože pro všechny to bude nové, i pro ty pedagogy, všichni si budeme ošahávat ten obor, abychom věděli, že funguje, ale velmi se na to těšíme.
0: Dobře, a pokud tedy, jestli to takhle chápu, tak z tohoto oboru vyjdou odborníci tady v těchto jevištních specializacích a mě by asi zajímalo, jestli najdou třeba i upotřebení nebo aspoň po stránce praktické přímo u našich, respektive u tvých dvou hlavních institucí, kterými jsou Moravské divadlo a Moravská filharmonie. Já si myslím, že se tady můžeme podívat na to za malý moment, protože toho bude asi víc. Tak na to chvilku počkáme. Na Rádiu Metropole.
2: Tohle je Rádio Metropole.

0: a pondělní podcast z Metropole.
1: Tohle je Rádio Metropole a pondělní podcast s Tomem a taky s Davidem Gernešem, ředitelem Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. A já mám hroznou radost, že my tady spolu můžeme řešit dneska kec. Takže tak si tak jako takhle kecáme o kulturní a edukačním centru. A prosím tě, Davide, já už jsem tady nakousl, že nebo jsme se tady chviličku povídali o tom, že právě při tomto kulturním a edukačním centru se učí nebo vystudovávají noví úplně první prváci oboru jevištní technika při grafické škole a škole médií. A mě by teda zajímalo, jak se propojí přímo s Moravským divadlem a Moravskou filharmonií. Bude tam nějaká praxe?
2: Tak už to první propojení je to, že studují vlastně v budově, která je v gesci Moravského divadla a Moravské filharmonie, ale to hlavní propojení je to, že ten obor je postavený tak, že je tam hodně praxe. Ta praktická část se bude dít jak v KECu, tak v budovách, v ostatních budovách Moravského divadla a Moravské filharmonie, takže se ve finále ti studenti dostanou i na ty dvě hlavní jeviště, které máme v té historické budově. Mimo to vlastně budou mít praxi i v rámci našich spřátelených agentur nebo spřátelených organizací, takže se bavíme o tom, že budou moci část těch praxí dělat i v jiných olomouckých divadlech. Ale jsme v kontaktu i třeba s velmi renomovanou českou rentálovou agenturou, která dělá ty největší festivaly, a vlastně ten cíl je takový, aby ti studenti opravdu během toho studia poznali nejen to divadelno, nebo to, ten divadelní svět, ale i ten svět těch velkých festivalů, aby si prostě ošahali, nebo aby prostě měli možnost třeba navštívit O2 arénu, vidět zázemí O2 arény, vidět zázemí těch velkých hal, jak vypadá eventový průmysl, jak vypadá vlastně, řekněme, i kongresy, tak aby ten absolvent potom si mohl vybrat, jestli chce pokračovat jako osvětlovač nebo zvukař na vysokoškolské dráze, nebo jestli chce jít víc do výtvarných oborů a chce být třeba výtvarník, animátor nebo opravdu zaměřený umělecky, nebo zda chce jít do praxe, a aby si i v rámci té praxe mohl vybírat, že to nebude jenom divadelní osvětlovač, byť ty my chceme nejvíc, divadelní osvětlovače, divadelní zvukaře a divadelní techniky, ale aby mohl klidně nastoupit i do toho světa velkých koncertů, velkých festivalů a dalších eventů.
1: Tito lidé budou vzdělaní nejenom teda po stránce, řekněme, operační, řekněme, ale i po stránce technické, budou schopni si v podstatě po vystudování připravit svoji vlastní celkovou aparaturu nebo sestavit a tak, aby to bylo prostě přímo pro ně.
2: No, já doufám, že to budou umět, mm-hmm. protože by to umět měli. Mělo by to být tak, že to budou lidi, kteří budou umět přijít, budou si umět nasvítit scénu, budou si umět nastavit nějaký základní zvuk, budou vědět, jak se pracuje s pulty, jak se pracuje s jevištními technologiemi a tak dál. Budou to prostě lidi, kteří, bude takový brouk pitlík pro divadlo, nebo brouk pitlík pro kulturu. Pardon, brouk pitlík, Ferda Mravenec.
1: Tak,
2: Ferda Mravenec, brouky pitlíky moc nechceme, ale...
1: ale dobrý. Víme, kde jsme, jo? Je to naprosto v cajku. Víme, co myslíme. Dobře, tolik teda ke kecu, a já si myslím, že se můžeme podívat na další velkou věc, která nás čeká v rámci Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc, a ta se stane při Dnech evropského dědictví, a o tom už za chvíli na Rádiu Metropole.
3: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
4: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
5: O víkendu 12. a 13. září ožije Prostějov už dalším ročníkem hanáckých slavností. Oblíbenou akcí s bohatým kulturním programem, regionálními pokrmy, tradicemi Hané a krojovaným průvodem. Na náměstí TG Masaryka v Prostějově vás čeká o víkendu skvělá zábava pro celou rodinu.
6: Profesore, zas ten váš Olprán.
4: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
6: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
4: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
7: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
8: Podzim je čas tvoření. V galanterii Bivoj Kolář najdete vše, co k tomu patří. S naší maskáčovinou se ztratíte v lese, ale vyniknete ve městě. Výplně do sedacích vaků, polštářů i plyšáků a kilogramové zbytky látek plné inspirace. Navštivte nás v Olomouci, Šternberku a Prostějově.
9: U Bivoje všechno je.
10: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz.
11: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
12: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
11: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
12: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
7: Oslavme společně úrodu. Dožinky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožinky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.
13: O rovných 100 korun měsíčně zvedne Olomoucký kraj pro následující školní rok stipendia na učňovské a maturitní obory. Je to poprvé od roku 2010, kdy hejtmanství touto formou podpory spustilo. Více nám řekne náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder.
14: Smyslem navýšení stipendií je zatraktivnit pro žáky vybírajících si svou budoucí školu obory, po kterých je na trhu práce největší poptávka. Výše samotného stipendia je pak odstupňována podle ročníku. V takovém druháku mohou učni za celý rok, pokud budou mít vyznamenání, získat celkem 7,5 tisíce, což už je, si myslím, celkem zajímavá částka. Stipendium se týká v současnosti celkem 47 učebních a maturitních oborů. Namátkou mohou zmínit obsluhu CNC strojů, chemiky, instalatéry či zedníky. Získání stipendia je nicméně spjato s několika podmínkami, jako jsou dobrý prospěch, odpovědný přístup k praxi a hlavně žádné záškoláctví. V platnosti nám nadále zůstávají i tzv. Jesenická stipendia. Ta jsou určena speciálně pro žáky jesenických středních škol a jejich cílem je, aby nám žáci neodcházeli studovat jinam, ale aby zůstali právě na Jesenicku.
13: Říká náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder. Děkujeme.
15: Šetři data, nehledej Wi-Finu.
16: Jsme s tebou na FM vlně.
17: Jsme s tebou na FM vlně.
16: Prostě naladíš a jedeš.
18: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 19 hodin. Rádio Metropole. Co na sebe.
2: Víme, jak bude v úterý na Olomoucku i jinde v regionu. Úterý nám přinese jasno nebo skoro jasno. Teplotní maxima se vyšplhají k 27 až 31 stupňům. Na horách bude trochu chladněji, tam vyleze rtuť teploměru nejvýše k 24. Den očekáváme bez deště, vítr nám bude foukat pouze slabý. Pokud zítra plánujeme další pobyt venku, raději se namažeme opalovacím krémem. Sluníčko bude mít docela sílu. UV index bude na 5, na škále od 0 do 11.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej. Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie.

0: děkujeme, že si užíváš hit za hitem právě na našem streamu. Určitě tě zajímá, jakými tématy dnes žije náš region a co nejvíce rezonuje na lokálních webech. Tak to si na správném místě. Už za 20 minut ti přineseme ty nejčerstvější novinky a místní perličky. Přejeme ti pohodové pondělí.
1: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
2: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A excelent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
5: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
6: Dentální hygiena v Kaja Klinik v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty na dentální hygienu a bělení zubů. Dopřejte svým zubům profesionální a moderní přístup. Objednejte se včas na caiaklinik.cz v Olomouci.
7: Rádio Metropole.
8: Taneční rádio z Olomouce.
7: Metropole.

0: nemusíš bát, že se každou chvíli spustí otravná reklama na předplatné.
1: My ty reklamy sice máme, ale díky nim ušetříš.
2: Metropole.

0: Radio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Jak už od nás víte, Dny evropského dědictví v Olomouci mlákají tento týden na pestrý program. Komplet ho najdeme na ded.olomouc.eu. Songy od Pink Floydů Pod širým nebem. Ano, do Velké Bystřice míří kapela Distant Bells. Pozvánku na páteční koncert pro nás má i report.cz. A ještě zdravíme Prostějov, tady se teď v září chystají na hanácké slavnosti a taky na speciální akci Prostě piknik. Vše podstatné zjistíme na mě.

0: kámoši, kteří ti dělají společnost, ať už si kdekoliv. OK, automatické hudební streamy jsou fajn, ale my ti občas i něco řekneme. A to se cení.
1: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 20 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Radio Metropole.
1: Hodně hrajeme. Hodně dobře.
0: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A teď něco pro fanoušky pořádného tempa. Drum Sound and Bassline Smith. Tihle britští mistři drum and bassu rozjedou každý klub jako pořádný motor. A jejich beaty ti dají víc energie než dvojitý espresso. Je to jako když ti někdo zapálí ohňostroj přímo pod nohama. Prostě pořádná show. Zůstaň naladěnej, protože na Metropoli máme další skvělá jména.

0: kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
2: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
1: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: Posloucháš?
6: Radio Metrop.

Tady je tvoje metropole. Dneska si představíme Wamju Project, průkopníka taneční hudby a house scény, který vždy přináší pořádnou dávku energie a rytmu. Jejich skladby jsou plné života a neodolatelné atmosféry, která rozhýbe každý taneční parket.

0: Radio Metropole.
1: Spojujeme generace.
2: Spojujeme generace.
1: Tvoje máti si u nás poslechne něco svého, ty si tam najdeš to svoje a možná se shodnete i na nějaké oldies hitovce. Spojujeme generace.

0: Studio. Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Felixe Jéna, německého DJe a producenta známého svým svěžím house zvukem. Felix vytváří skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na letní party, kde se dobře bavíš s přáteli. Felix Jén je jako ten kamarád, co nikdy nesklame. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme další taneční hity.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 21 hodin.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Rádio Metropole.

Olé! Tady je tvoje Metropole. Alok je brazilský DJ a producent, který svou energickou taneční hudbou baví fanoušky po celém světě. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co nechybí na žádném mejdanu a vždy přinese tu správnou dávku groove. Alok umí spojit melodický zvuk s pořádnou porcí energie, takže se připrav na pořádnou dávku taneční zábavy. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další hit.

0: Metropole a Republika. Flow, beaty, real talk a nejinfo z repové scény.
1: Metropole. Radio Metropole, to je muzika a energie a taky informace ze světa hiphopu a ze světa český rap publiky, tak pojďme zjistit, co se děje. Tupakův případ se láme. V procesu s Keith D. Davisem nastal zásadní posun. Obhajoba oznámila, že ukončuje svou část řízení a nebude předvolávat další svědky. Davis sám se rozhodl nevypovídat, což je taktika, která má zabránit tomu, aby jeho staré rozhovory a kniha byly použity proti němu. Tím se celý případ posouvá do momentu, kdy už se nebude řešit nic nového, jen to,

v roce 1996. Po nich už bude případ předán porotě, která rozhodne o vině či nevině. No a pokud bude KFD uznán vinným, půjde o historický moment, a to o první

0: je neuzavřených kapitol jednoho z nejsledovanějších případů v historii rapu. No a ještě je tu Snoop Dogg, protože biografický film právě o této legendě začíná získávat jasnější obrysy. Universal oznámil obsazení dvou zásadních postav, které formovaly Snoopovu cestu od Long Beach až po Death Row Records. LG Smith se představí jako Warren G, zatímco Trehole stvární Shook Knighta, muže, který stál u zrodu jednoho z nejvlivnějších labelů v historii rapu. Tak to je česká rap publika na Metropoli a už teď další várka muziky a energie.
1: Česká rap publika. Best info nejen z rapové scény. Jedině na rádiu Metropole.
2: Metropole. Čtyři skvělí finalisté, jedno pódium a obrovské napětí. Kdo se stane novou hudební hvězdou našeho regionu?
3: Odpověď přinese velkolepé finále už v neděli 13. září v nádherném prostředí Přerovského parku Michalov.
2: Živě a naplno to rozbalí slovenští inými slovami.

0: přímo před vámi a porotou rozhodnou, kdo ovládne soutěž a získá prestižní titul Radiotalent Olomouckého kraje 2026.
1: Rozdáme i ceny veřejnosti a atmosféru rozproudí skvělý hudební host Romana Maříková.
0: K tomu parádní den pod širým nebem propojený s oblíbeným festivalem Chutě kraje.
1: Přijďte fandit svým favoritům. Finále soutěže Radiotalent 13. září od 11 hodin v parku Michalov v Přerově. Vstup je zdarma.
0: Těšíme se na vás.
1: Tento projekt je realizován s finanční podporou Olomouckého kraje.
2: Fitnessáci pozor! Pozor! Aktivní září v Nutrend World Fitness Olomouc. První vstup zdarma. Soutěže, ochutnávky produktů, skupinové lekce a navíc sleva 20% na první permanentku. Nečekej a začni podzim naplno v Nutrend World Fitness Olomouc. Tvoje forma začíná u nás.
1: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte food festival Chutě kraje již tuto neděli v parku Michalov v Přerově. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
3: Posloucháš?
4: Radio Metro.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 22 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: večer. Tvoje rádio. Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Siu, australskou zpěvačku, která s tajemnou vizáží a silným hlasem dobývá svět. Její hudba je plná emocí, energie a originality. A to i když se často schovává za parukou. Sia je jako ten kámoš, co toho moc nenamluví, ale když něco řekne, má to sílu. Její styl míchá pop s elektronikou a dramatem a výsledek je vždycky silný zážitek. Ať už potřebuješ hudbu k zamyšlení nebo k tanci, Sia má vždycky něco v rukávu. Tak zůstaň naladěný, protože na Metropolitě čeká ještě víc silných příběhů a velkých hlasů.

0: hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.
1: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing, když hlasy září. Čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad, Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
2: Metropole! Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska zazáří John Summit, americký DJ, který se rychle stal jedním z

John je jako ten kámoš, co ti vždycky připraví playlist, který prostě musíš slyšet. Jeho styl je kombinací houseu a moderních tanečních prvků, což dělá z jeho skladeb hit za hitem. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska roste.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představujeme Martina Garrixe, holandského producenta a DJe, který v taneční scéně vládne svými chytlavými a energickými tracky. Jeho hudba je jako ta nejlepší party, co tě rozhýbe a nenechá v klidu. Martin Garrix je známý svým svěžím stylem a schopností vytvořit hit, co zná celý svět. Zůstaň

Tady je tvoje metropole. Clean Bandit jsou mistři v kombinaci klasických nástrojů s moderní elektronikou, čímž vytváří unikátní hudební zážitek. Jejich skladby jsou jako ten kámoš, co ti na párty přinese nečekané překvapení a chytlavý groove. Připrav se na jízdu, která ti dá energii a přitom tě pohladí po duši. Clean Bandit rozhodně stojí za to sledovat. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další hit.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 23 hodin.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Rádio Metropole.

Tady je tvoje metropole. Dneska tě čeká David Penn, španělský producent, remixér a DJ, který v house hudbě spojuje energii s chytlavými melodiemi. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti přinese pořádnou dávku groove a taneční nálady. David Penn je známý svým svěžím stylem, který tě rozhýbe a naladí na správnou vlnu. Zůstaň naladěný

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Nemáme věšteckou kouli, přesto se můžeme dívat do budoucnosti, alespoň částečně. Na našem rádiu máme každé pondělí astrologa Tondu Bauriše a ten tuší, co připravují hvězdy během 2. zářijového týdne. Tondo.
2: Ahoj Luky, zdravím tebe i posluchače. Hele, je to hezký týden. Nejsou planety v kolizi, byly, ale už nejsou. Slunce Mars ve spolupráci, zejména uprostřed týdne, středa, čtvrtek, pátek, to obrovsky nahrává tomu, aby jsme dělali věci normálně v klidu, s dobrýma výsledkama, malý úspěchy, malý pokroky vpřed, ale ono se to potom sčítá, někde se to projeví. Velmi slušný je to, prosím tě, směrem k víkendu, protože tam je navíc vynikající Merkur, planeta inteligence, rozumu, komunikace, nádherně ozářený, osvícený Uran, Pluto, Neptun, jo, takže hluboký, upřímný, pravdivý rozhovory, tohle my astrologové vidíme nesmírně rádi. Jo, ten víkend by měl být po dlouhý době takový jako víkend za odměnu pro všechny.
1: Planety spolu vychází, Slunce a Mars spolupracují, před námi úspěchy a víkend se ponese ve znamení rozumu a komunikace. 2. zářijový týden jednoznačně v pohodě a v pořádku, co chceme víc. Astrolog Tonda Baudiš u nás každé pondělí, děkujeme za to.
2: Moc ti děkuju, moc zdravím.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Metropole.
0: Posloucháš Radio Metropole.
3: Taneční rádio.

Její hudba je jako energická jízda, co tě nenechá v klidu a rozproudí každou party. Dua Lipa je jako ta kámoška, co vždycky ví, jak ti zvednout náladu a rozsvítit den. Její styl kombinuje moderní pop s nádechem vintage, což z ní dělá hvězdu světového formátu. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože máme pro tebe spoustu dalších hudebních překvapení, která ti rozproudí

Tady je tvoje Metropole a dneska tě pozdravuje Sabrina Carpenter. Americká zpěvačka a herečka, která kombinuje popové melodie s osobitým stylem. Sabrina umí v písních vyprávět příběhy, které jsou svěží a zároveň plné emocí. Její hudba tě donutí nejen tancovat, ale i zamyslet se. Je to takový kamarád, co tě vždycky podrží, když to potřebuješ. Zůstaň

0: bude v úterý na Olomoucku i jinde v regionu. Úterý nám přinese jasno nebo skoro jasno. Teplotní maxima se vyšplhají k 27 až 31 stupňům. Na horách bude trochu chladněji, tam vyleze rtuť teploměru nejvýše k 24. Den očekáváme bez deště, vítr nám bude foukat pouze slabý. Pokud zítra plánujeme další pobyt venku, raději se namažeme opalovacím krémem. Sluníčko bude mít docela sílu. UV index bude na 5, na škále od 0 do 11. Radio Metropole. Víc muziky,
1: víc energie. Víc energie. Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska přichází Mimi Webb, mladá britská zpěvačka, která se rychle prosadila díky svému silnému hlasu a chytlavým melodiím. Její písně jsou jako osobní deník plný emocí, naděje a odhodlání, které ti zvednou náladu i v těch nejtěžších chvílích. Mimi je jako ta kámoška, co ti vždycky řekne pravdu a zároveň ti nasadí úsměv na tvář. Její styl je moderní pop s pořádnou dávkou energie a originality. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska přináší čerstvé

0: noc.
1: Tvoje rádio.
0: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Raye Daltona, zpěváka s hlasem plným radosti a pozitivní energie. Jeho hudba je jako pořádná dávka dobré nálady, která tě donutí vstát a rozhýbat se. Ray je ten typ umělce, co nikdy nesklame a vždycky přinese pořádnou dávku zábavy a emocí. Jeho skladby jsou skvělou společností na párty i na pohodové chvíle s přáteli. Raye Dalton je jako kámoš, kterého prostě chceš mít po svém boku. Zůstaň naladěný

Tady je tvoje Metropole a dneska si představíme Joea Jonase, který se z boybandového princátka proměnil v solového krále. Joe má styl, co kombinuje energii popu s pořádnou dávkou charisma a šarmu. Jeho hudba je jako ten kámoš, co tě vždycky dokáže nakopnout, ale taky podržet, když to potřebuješ. Umí to rozjet na tanečním parketu i v pohodě doma. Jestli hledáš energii,

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Coldplay, britskou kapelu, která si získala srdce milionů fanoušků po celém světě svou melancholickou i epickou hudbou. Coldplay jsou jako kámoši, kteří tě vezmou na výlet vesmírem i do vlastního nitra. Jejich styl míchá rock, pop,

Tady je tvoje metropole. Dneska se těš na Topika, německého DJe a producenta, který svými chytlavými housebeaty ovládl taneční scény. Jeho hudba je jako ten kámoš, co ti na mejdanu vždycky pustí ten správný track, aby ses nemohl zastavit. Topik je známý svým svěžím stylem plným energie a groovu, který tě dostane. Připrav se na pořádnou dávku taneční radosti. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska přináší pořádnou

0: Metropole.
1: Olomouc 92 a Zábřeh 105.8 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Mirzy je DJ a producent, který ve své hudbě kombinuje moderní taneční prvky s chytlavými melodiemi, které tě dostanou. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co tě vezme na pořádnou taneční jízdu, bez zbytečných zastávek a nudy. Má rád energii a groove, takže jeho hudba tě vždycky rozhýbe. Kdo má rád taneční hudbu s pořádnou šťávou, ten si Mirzyho zamiluje. Zůstaň naladěný, protože Metropole pro tebe chystá další hudební

Tady je tvoje metropole. Dneska ti přinášíme Offenbach. Francouzské DJské duo, které vládne taneční scéně svými chytlavými beaty a energickými melodiemi. Jejich hudba je jako pořádná dávka letní party, která tě rozhýbe a zvedne náladu. Offenbach jsou jako ti kámoši, co ti vždycky připraví playlist plný hitů, co prostě musíš slyšet. Jejich styl je moderní, taneční a plný groove. Zůstaň naladěný, protože Metropole dnes

Tady je tvoje metropole. Dneska se koukneme na jedno super našlapaný duo z Holandska, co si říká Bass Jackers, a ti ukážou, jak se dělá pořádná elektronická bouře. Bass Jackers dokážou vytvořit takovou atmosféru, že se hnedle cítíš jako na největším světovém festivalu. Jestli hledáš něco, co tě absolutně pohltí a dodá ti nekonečnou dávku čisté, nespoutané energie, tak tohle je trefa do černýho. Tak nezapomeň zůstat s námi, protože na Metropoli se dozvíš ještě víc zajímavostí o našich skvělých

Tady je tvoje Metropole. Dneska zazní Imagine Dragons, americká kapela, která umí udělat hymnu z každé emoce. Jejich styl kombinuje rock, elektroniku a stadium vibes tak přirozeně, až máš pocit, že je posloucháš celý život. Imagine Dragons jsou jako ti kámoši, co tě vytáhnou z postele, i když je venku mlha a nálada na nule. Jejich hudba tě nakopne, rozbrečí i inspiruje, často během jednoho songu. Tak zůstaň s námi, protože Metropole teď hraje na všechny city naraz a rozhodně nespokojí.

Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska tě vezmeme na pořádnou rockovou jízdu s kapelou 30 Seconds to Mars, která kombinuje energii, emoce a silné melodie v jeden nezapomenutelný zážitek. Jejich hudba je jako jízda na horské dráze, plná napětí, dramatu a síly, která tě nenechá v klidu. 30 Seconds to Mars jsou jako ten kámoš, který tě vždycky nakopne a vezme na dobrodružství, na které nezapomeneš. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože tady pro tebe máme další parádní hudební zážitky, které ti zvednou náladu.